0: Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. No kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
4: Vepřovou. Kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
3: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozflátá se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodovská. Sklo?
1: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

pro boha se střidejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já jsem...
2: Neslyším, nahlas.
1: Rozklepával nejtek.
2: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
1: Tohle?
2: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
1: Taky se rozklepávají nejtky, co?
2: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinak.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: 一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: tam možná zopáklo to ananas na pizzu ještě jednou.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

panstvo nečeká. Jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalká. Od nebeskýho báru já sucho v krku mám, tak kopni do té bedny a

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
12: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
11: Co?
12: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
11: Skla prostroje CZ.
12: Specialista na skla pro pracovní stroje.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Všichni voliči v Česku by měli mít nejpozději dnes ve schránkách hlasovací lístky pro komunální volby. Na třetině území lidé dostanou také lístky pro volby do Senátu. Senátorští kandidáti musí navíc do dnešní půlnoci elektronicky nahlásit sponzory své kampaně. Informaci musí předat dohledovému úřadu. Krajský soud v Brně dnes začne projednávat loňskou vraždu a pokus o vraždu v Jevišovicích. Obžalovaná žena na ubytovně zasadila oběti 158 bodných a řezných ran. Teď jí hrozí až 20leté vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení bude pokračovat i zítra. Stovky francouzských středních škol včera zasáhly další studentské protesty kvůli nedostatku peněz ve školství. Akce na několika místech přerostly v násilnosti a zraněno bylo téměř 200 studentů. Někteří mladí lidé utrpěli po zásahu policejních granátů těžká zranění. Dnes budou demonstrace pokračovat i za účasti odborů. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce extraligy Brno jasně 5-1. Motor se díky tomu posunul v tabulce na 5. místo, Kometa je 11.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se ještě ojedinil, hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy, večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno, na 210. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bouralo se taky ve Valašském Meziříčí na Palackého ulici v Praze na Kbelské a taky na Štěbohovské spojce.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Parádní úterý vám přeje Honza,
5: Anabel
0: a Zuzka.
4: Máme 3 minuty po 6. a je úterý 6. října. A přátelé, znáte to? Když přijdete do práce a připadáte si jak v čekárně u doktora, tak to je přesně tady dneska u nás. Jeden kašle, druhej smrká, do toho někdo snídá, já zívám.
5: A kdo smrká?
4: No, hele, počkej. Já za chvíli. Z vás.
5: Jako fakt?
4: No. Ne, ještě ne, zatím se držím.
5: A mě Zuzka nepřijde moc osoplená vypadu.
0: Jo, ale trošku jsem.
4: Trošku je to slyšet i na tom hlase.
5: Jo,
4: si myslím.
5: Nic smrtelného, no ale nedostáváme nemocenskou, že prostě chodíme v tom stavu, v jakém jsme.
4: To bohužel ano.
5: It is what it is.
4: It is what it is. Jak zpívají Ramones, úplně vidí písíce. Tak si dáme Rockaway Beach.

0: Rock Radio.
1: Škvoři byli na hraně na Rock Radio 9 minut po 6 a my budeme teďka úplně za hranou, protože přichází zase Anabel Šípková, aby nás všechny pořádně protáhla.
2: Přesně tak, dneska jsem si připravila speciální ranní rozcvičku pro maminky na mateřský, protože vím, že nás poslouchají i rockerky, který jsou se svými dítky doma a už je třeba budí takto v ranních hodinách. Takže jako první cvik tady mám zvedání dítěte, to samozřejmě maminky provozují často, takže si stoupněte rovně ruce před sebe a teď zvedněte dítě nahoru, dolů. Kdo nemá dítě po ruce, tak může zvedat imaginární dítě, ano Honzíku, anebo můžeš zvedat Zuzku, jestli ji uneseš.
1: Zuzko?
2: Zuzka říká, že prej ne, že na ní nemáš vůbec šát, nebo dostaneš dělo. Pak tady máme cvik, který se vám bude taky velice hodit, a to jsou dřepy dolů. A při každém dřepu dolů zvedněte jednu hračku. Tím pádem zvládnete dva v jednom, protože rovnou to máte i s úklidem, protože dítě vám právě rozházelo celý pokoj, který jste...
1: To je někdo včera žral něco, to jsou drobky ještě.
2: Tak to rovnou seber, prosím tě. Následný cvik se jmenuje Kde je to dítě? Rozhlédněte se doprava, doleva, za sebe, pod stůl, za gauč. Výborně, a teďka sprint, protože jste právě zjistila, že už je moc dlouho ticho, což většinou znamená, že to dítě buď žere něco, co nemá, kreslí někam, kam nemá, případně dělá jiný věci, u kterých se může za sebe vraždit.
1: Ano,
2: přesně tak. Máme tady protažení, ne přetažení, přetažení je permanentní, ale protažení zad. Předkloňte se a pomalu se narovnáte. Vnávejte. Ještě jednou. No a pokud přitom slyšíte v zádech nějaký křupnutí, tak se nebojte, to není problém. To je pouze mateřská permanentka na fyzioterapie. No a máme tady poslední cvik. Jednou rukou zvedněte cokoliv jednou rukou a levou rukou dělejte úplně něco jiného. Honza to teda vůbec nezvládá, drápe se v nose a bere myš od počítače. Tak každopádně tohle každá maminka na mateřský zná, protože to nepotřebuje dvě ruce, ale minimálně 6 až 8. Takže přejeme všem maminkám krásný ráno a pojďme pokračovat.
0: Rock Radio.
1: No a samozřejmě nezapomeňte přetahovat, protože ono by to maminky jinak potom zarostlo. A teď ještě dáme Limp Bizkit a Behind Blue Eyes.

0: Zpívánky od Sabatonu, Bismarck na Rock Rádiu 21 minut po 6. hodině raní. A přátelé, při úterku pro vás máme další rozdávačku, máme zase něco, co můžete trošku navrtat.
1: Ano, i tento týden rozdáváme akuvrtačku Stanley.
0: Partnerem rozdávačky jsou Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex Weidenbraven.
1: Ano, což je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: Mm-hmm. A Stavmat stavebniny patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin. Na trhu na 76 prodejnách seženete všechno možné, co potřebujete ke stavbě a ke všemu kolem.
1: Ano, od stavebních materiálů, střech, okapů, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Takže pokud chcete akuvrtačku Stanley v plném servisu od nás a samozřejmě úplně zadarmo, tak si o ní napište.
1: Ano, klasicky Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil.
0: Držíme palečky. No a za chvíli si dáme Taniu a její loňskou novinku Nostalgie.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Máme ji!
14: Naši novou akuvrtačku.
13: Jen za 799 korun.
14: S baterií a nabíječkou v ceně.
13: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
14: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
16: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

0: Dvě minutky po půl sedmí posloucháte úterní rokový rozjezd na Rock Rádiu. Fozy dohráli svýho Jidáše Judas a my se teď pojďme podívat, co náš malý Jidáš tady vymyslel ve zprávách. Zuzko!
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Podvodníci na internetu nově sledují stížnosti lidí na letecké společnosti. Falešné účty se vydávají za zákaznickou podporu a nabízejí pomoc se spožděným letem. Následně se z testujících snaží vylákat osobní údaje a data k platebním kartám. Podle kyberbezpečnostních expertů takto vznikají stovky podvodných profilů denně. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes večer začíná 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem letošního roku je Česká republika. Naše zemi bude na místě reprezentovat 70 autorů a autorek. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace na mistrovství Evropy. V portugalské Leiria nastoupí proti domácímu výběru od 18 hodin a 30 minut našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska nás čeká slunečný den s jasnou nebo jen polojasnou oblohou. Ráno a dopoledne se ale hlavně v Čechách musíme připravit na ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. K večeru pak začnou mraky přibývat v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Bouralo se u obce Chotíkov na silnici číslo 20, srazily se tam dva osobáky a je tam hodně silný provoz a několik větších nehod se řeší v Praze. Na Liberecké se bouralo směr centrum, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolona. Na Zenklově se bouralo, na Kbelské i tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh za sjezdem z Novopatské ulice směr Letňany a pozor taky na Štěrboholské spojce, tam se řeší nehoda u ulice Národních hrdinů směr Barandovský most.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Když jsem poslouchal do dopravu, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, to je nehod, tak přátelé, jezděte opatrně. My vám zahrajeme Genesis a taky Ježíšek, který vás zná.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: A proč to nehraje? Už. Tak si pojďme zakašlat, odkašlat a jsme zpátky v lékařské čekárně a budeme gratulovat, přátelé. Při úterku 6. října slaví svátek Hanuš nebo Hanuše. Neříkej mi, že znáš nějaký Hanuše.
2: Žádný Hanuše neznám. Ne? Ani tu, ani toho.
1: Mm-mm. Tak pokud
2: ani
1: někoho...
2: Ani tam toho.
1: Pokud někoho takovýho tam toho znáte,
2: aj tak toho
1: mu...
2: třetího.
1: Aj toho třetího, tak mu popřejte všechno nejlepší. Zuzka se culí, takže to určitě taky někoho takovýho neznám.
3: Neznám vůbec.
2: Neznám vůbec.
1: Takže přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Jinak dneska zajímavý oslavenec. 50 let dneska slaví největší český perníkový král, který ale nežije v Pardubicích, a to je Martin Kocian, tak mu přejeme všechno nejlepší. Teďka nedávno měli koncert Lunetici v Univerzu, tak ale to bylo krásný asi.
2: Já jsem chtěla říct, že mě právě překvapilo, že on tam byl nejlepší ze všech, což pro kluky ostatní není moc
1: není
2: dobrá
1: vizitka.
2: Docela je překopnul, kluky.
1: No nic, takže Martina zdravíme, přejeme všechno nejlepší. Pojďme na muzikanty. 79 let by měl dneska basák Paul Martinez, spolupracovník Roberta Planta.

0: Pecka z desky Pictures 11, je zajímavý, že třeba tady na bicí hraje Phil Collins. No a to jsou všichni oslavenci, dneska víc toho nemáme, takže všechno nejlepší.
1: Happy birthday to jo, happy birthday to jo, happy birthday, happy birthday, happy birthday to jo.
0: Já tě poznávám, ty seš to, co po mně chtěla, tuhle peněženku v Moskvě večer, když jsem tam šel po neosvětlené ulici.
1: A ty tu peněženku.
0: No to je ono. Tak tě poznávám. Pane bože, přátelé, tak za chvíli muzika zase dá, bude Aleš Brichta. Když po tobě jdou, no to se hodí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 8,5 minuty nás dělí od 7 hodiny raní a mě by zajímalo, jestli máme, Zuzko, něco, co se nevešlo do normálních zpráv.
2: No vy víte, nebo mý kolegové ví, že já neustále visím na stránkách realitek a prohlížím si nemovitosti. Myslíš? A tak si s ním o tom, co bych v jiném životě a v jiném alternativním vesmíru si mohla koupit za krásný byt nebo barák. No a narazila jsem na inzerát s jednou roubenkou krásnou na Českolipsku, u který realitní makléř píše: hledáte místo s opravdovým kouzlem, klidem a atmosférou tradičního venkovského bydlení? Nabízíme k prodeji tento roubený rodinný dům v Žandově Hřmanicích. Jenže jako téměř u každý z takto kouzelných nemovitostí je tam jeden takový malej háček.
1: Nemá ta koupelnu.
2: No to by bylo ještě dobrý. No ale když si začneš hledat tu roubenku podle obrázku jinde na internetu, tak se začnou objevovat články s fotkou toho baráku a u toho je napsáno: hrůza na Českolipsku. Seniorka rozčtvrtila manžela, tělo spálila a kosti drtila lopatou.
3: Já jsem to viděla, ono je toho teďka plný zprávy, je to na všech titulkách jakoby bulvárů i normálních jako deníků, je to docela, já jsem viděla i rozhovor s paní, jak vyprávila prej, že z něj zbyly dva zuby teda, jinak ho teda spála, že vzala kanistr benzínu, nějak ho spálila prej. Mně bylo jasný, že kdybych ho jenom zakopala, tak by ho asi našli, takže ho pro jistotu blafla, ale tak zase pro takový ty jako hunting, jako ty lovce duchů, nebo jak to říct, to může být docela zajímavý objekt a já jsem si říkala, že jako koupit to a udělat z toho turistickou atrakci by vůbec nebylo špatný jako podnikatelský záměr. Jako
1: já bych to normálně udělal na bydlení, když tam s partnerkou říkáš, hele, tady je ta ložnice, kde se to stalo, no tak tady bude třeba dětský pokoj.
2: No to je nádherný, ale vtipný je ještě, jak se na to přišlo. Paní totiž se pochlubila sousedce.
1: Jakože zabila manžela?
2: Ano, a sousedka šla a práskla jí.
3: Zakopala jsem ho pod třešní.
0: Rock Radio.

0: Dvě minutky nám zbývají do celý Pearl Jam, dohráli song Jeremiah. Tady máme ještě pro všechny zájemce důležitou informaci o té roubence. Kdybyste ji náhodou chtěli, tak se nebojte po tom, co vám toho realiťák vychválí, jak je to tam nádherný, je tam krásný okolí a ta roubenka je kouzelná. Tak pokud řeknete, že máte zájem, tak vám samozřejmě řekne, jak jste říkala?
1: Že k domu se váže zajímavá historie.
0: Vejš radíme. Nějak tak to bylo. Dobře, tak přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak doufejme, že nikde nepotkáte nikoho, kdo vám rozbije tu purkem hlavu a neprodá potom svůj barák. Bude Zuzka zprávy, pak nějaká slušná muzika ještě a budeme si dál povídat.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Řekni třikrát, strč prst krz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno máme, krátce po 7 hodině jsou tu další zprávy. Žádné nové volební průzkumy už do soboty neuvidíme. Odteď až do uzavření volebních místností platí přísný zákaz jejich zveřejňování. Zákon toto pravidlo zavádí 3 dny před volbami proto, aby nikdo nemohl ovlivňovat naše rozhodování na poslední chvíli. Vláda včera přerušila projednávání novely o asistentech pedagoga v základních školách. Návrh ministra školství Roberta Plagy narazil na odpor motoristů a ministrů za SPD. Kritici ministrovi vyčítají, že nová pravidla by pouze zakonzervovala současný systém. O novém prezidentovi Brazílie se rozhodne až ve druhém kole 25. října, protože v nedělním hlasování nikdo nezískal nadpoloviční většinu. V rozhodujícím souboji se střetnou současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flavio Bolsonaro. Hokejisté Liberce dnes v Lize mistrů přivítají švédskou Frölundu. Zápas na severu Čech začíná v 18 hodin. Bílí tygři bojují o udržení postupové pozice pro play-off. Plzeň bude od 17 hodin a 30 minut hájit první místo v celé tabulce. Na svém ledě vyzve další švédský celek Skellefteå AIK.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách se budou ještě vyskytovat mlhy, večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Boural se v Praze na Štěrboholské spojce směr Černý most na úrovni Europarku. Srazilo se tam osobní vozidlo a dodávka a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se řeší nehoda na Kbelské, tam neprojedete pravým pruhem za sjezdem z Novopatské ulice směr Letňany. A pozor si dejte taky v Chomutově, tam se srazila dodávka s osobákem na Černovické ulici.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Den plný výhodných nákupů roubenek. Vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: A Zuzka.
2: 7:04 ve úterý 6. října. Přátelé, Stanley. Když se řekne Stanley, asi si představíte hodně věcí, ale my si představíme jako vrtačku.
3: Já třeba teplýho striptéra, ale samozřejmě no. My pro vás nemáme striptéra, ale tu vrtačku, takže pokud o ní máte zájem, přátelé, pište si na Instagram nebo na Facebook, připište vaše telefonní číslo a držíme palec.
2: Jestli máte někoho, koho chcete doma provrtat a potom třeba spálit a pak ten barák prodat, naprosto ideální koupě pro vás, tak pište. A my si dáme Bon Jovi. This house is not for sale. Tenhle dům není na prodej.
3: Zajímavý, že zrovna tenhle song. Zajímavý.

0: Doga zpívá Vím, jak bolí v 7 hodin a 11 minut. Dneska je úterý, co na mě tak
1: koukáš. Taky vím, jak některé věci bolej.
0: Máme úterý, 6. října.
1: Ano.
0: Slaví se Mezinárodní den nudlí, je taky den ocenění existence. No jo.
1: Tak proto Zuzka přišla dneska s tím kapesníkem, ale to přišla oslavit.
0: Já myslím, že kdyby třeba si posháněla nějaký kapesníky, který z dojetí vysmrkal Martin Kocián teďka v té O2 aréně, v tom univerzu, tak by si z toho ještě udělala 20 energetiáků krásných. Je den ocenění existence nadrozměrový velikostí, což znamená, že dneska budou mít pré takový ty krámy, kde prodávají plachty na padáky a na velký stany.
1: Ale... Nebo můj krámek s podprsenkama.
0: Nebo jestli jaký máš. Ale hlavně se dneska slaví den Dej svoje peníze dceři.
1: Aha.
0: My máme
1: různý... Tak to by se mi po měsíci mohla ozvat ta moje.
0: No to jsem se těba chtěl zeptat, jestli si někdy něco takového udělala. Třeba rockeři mají různý, že jo, investice do svých dětí, třeba takový Bruce Springsteen, ten má dceru Jessiku, která strašně milovala parkourový skákání s koněma, nebo ne s koněma, ale na koních. Takže jí potom koupil nesmyslně drahýho koně a ranč, kde mohli trénovat spolu. A nakonec se to teda vyplatilo, protože vyhrála na olympiádě stříbrnou medaili. Ale ta investice byla obrovská, takže samozřejmě ty bohatý tatínkové ty svoje dcerušky rozmazlou, tak by mě zajímalo, jestli ty jsi takhle někdy zahučela, že jsi řekla, že jste tak rozstavili, tak já to koupím. A tvoje dcera jezdí třeba ve Ferrari nebo tak?
1: Ne, tak ve Ferrari nejezdí, protože drzá, nevděčná, ale jinak si myslím, že celý dětství dostala všechno, na co si ukázala, ale jakož mají děti selektivní paměť, tak už to mezi tím zapomněla.
0: Smutné. No tak nic, no. Tak jsem se těšil, že se něco dozvím a vlastně
1: proto
0: nic.
1: Proto už se nemnožím, ale pořizuju si čivavy, víš?
0: Tak s tou čivavou to můžeš rozložit.
1: Tak, takže teďka kupuju buráčky, všechno, on jde do obchodu a čuchne k něčemu a já, ty to chceš, tak pojď, koupí, maminka koupí.
0: Čuchne venku, ty chceš tady toho pána na té lavičce, tak pojď to dobu.
1: Tak pojď, jdeme.
0: Ne, tak si pojďme rád.
1: Pány z laviček si neberu, aby
0: tak si pojďme rád radši
1: neradoval.
0: Pojďme se rád, že muziku. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Je 7 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Radio s kapelou The Darkness, který zpívali One Way Ticket, jednosměrný lístek, který bychom pro vás teďka měli, protože budeme slavit narsky a na ní máme lístky.
1: Přesně tak, přátelé. Můžete si kupovat lístky do Zlína, kde budeme 7.11. slavit narozeniny. Vy můžete být u toho s námi, budeme tam křtít kalendáře, budou tam hostesky, Rock Radiovej tým, spoustu zábavy, taky tři známý kapely, který můžete snadno uhodnout z naší grafiky, kterou najdete na sociálních sítích. No a aktuálně jsou lístky za 790 korun a pak už se budou pouze zdražovat, takže doporučujeme si je koupit co nejdříve.
0: A to je všechno.
1: Aha.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A za chvíli zase další muzika. Panoptiko, hej svatý si dáme.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
16: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
17: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
18: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Panoptiko a jejich Hej svatý na Rock Radio minutku a půl. Po půl osmí, Zuzko, pojďme na zprávy.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by den Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Podvodníci na internetu nově sledují stížnosti lidí na letecké společnosti. Falešné účty se vydávají za zákaznickou podporu a nabízejí pomoc se spožděným letem. Následně se cestujících snaží vylákat osobní údaje a data k platebním kartám. Podle kyberbezpečnostních expertů takto vznikají stovky podvodných profilů denně. Ve Frankfurtu nad Mohanem večer začíná 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Šestým hostem letošního ročníku je Česká republika. Naši zemi bude na místě reprezentovat 70 autorů a autorek. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace na mistrovství Evropy. V portugalské Leiria nastoupí proti domácímu výběru od 6:30 večer.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes nás čeká slunečný den s jasnou nebo jen polojasnou oblohou. Ráno a dopoledne se hlavně v Čechách musíme připravit na ojedinělé mlhy. K večeru pak začnou mraky přibývat v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze opatrně na Štěrboholské spojce směr Černý most, stala se tam nehoda na úrovni Europarku a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Boural se taky na Kbelské, za sjezdem z Novopatské ulice směr Letňany, tam neprojedete pravým pruhem a v Chomutově pozor na nehodu, která se řeší na Černovické ulici.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder na Rock Rádiu v 7 hodin a 40 minut k tomu. Přátelé, máme tady albovou novinku a pozvání na koncert na příští rok. S novinkou se totiž vrací kytarista Slash s Milesem Kennedym a jejich konspirátorama. Čeká je novinkový album už 26. února příští rok, Flying Blind, Lítat slepej. A Slash s Milesem Kennedym teďka s kapelou k tomu vydali novej videoklip se singlem, který se jmenuje, ku podivu, stejně jako ta deska. Pustíme kousek?
1: Pusto.

0: Je k tomu mimochodem boží klip, který je dělaný velice poctivě modelovanou, animovanou grafikou, čili animovaný postavičky, což už se dneska moc nedělá, žádný AI, jako žádný počítač. Takže pokud si chcete udělat radost, tak se na nový klip koukněte. Jinak dneska vychází 26. února, příští rok je tam 12 nových pecek. Zajímavý může být, že kapela celou desku zvládla nahrát za týden, 2 songy denně, hezky všichni pospolu, takže po staru. No a kdybyste chtěli kapelu slyšet naživo, tak od 8. do 11. července 2027 budou na festivalu Masters of Rock.
1: Já bych to řekla slovy Cimrmana. No, že bych to musel slyšet dvakrát.
0: A ti to pak ještě jednou pustím, neboj.
1: Už ne, díky.
0: Za chvíli další muzika, Znouzecnost, Krysař.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
11: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Bad Wolves, hear me now, slyš mě teď, a nebo mě vypni za 8 minut 8.
1: Abych to radši vypla, protože se blíží Marcel.
0: Jakože...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Tak jak, plány máte? A na příští rok taky? Jestli ne, zaplním vám hned 3 víkendy. V minulém týdnu byly zveřejněny předběžné podoby závodních kalendářů na rok 2027 a za sebe můžu říct, že u mě dobrý tradiční termín z posledních let zůstal v plochodrážní markétě. Seriál Speedway Grand Prix se do Prahy vydá 29. května. Budu doufat, že opět s českým jezdcem mezi stálými účastníky. V Mostě na Superbajcích bylo letos, no jestli ne úplně kosa, tak poněkud frišno. Co si budeme pod Krkonoší? Není začátek května úplně nejlepší termín. Takže pořadatelé uvítali, že se tam prestižní série, která bude v příští sezóně obohacena o nejednoho bývalého jezdce MotoGP, posunula na 4. až 6. červen. Jediné, co tuzemským fandům trochu kalí úsměv, je, že tam nepojedou sportbike. Hold, nemůžeme mít úplně všechno. Termín je ale luxusní. A to tež si myslí i pořadatelé v Brně, kde letos nebyla s ohledem na celou sezónu návštěvnost až tak špatná, ale že byla výrazně menší než loni, o tom žádná. Všichni se shodli na jednom. Brnu prostě vždy nejvíc slušel prázdninový termín a i Dorna to pochopila. Zvláště po odpadnutí Balaton Parku, nejprestižnější světová motocyklová soutěž, tak na Masaryku v okruh dorazí mezi 16. a 18. červencem. Teď už jen počkat na termín Lokte a pak jen velké těšení.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Takhle na Rock Rádiu zpívají Green Day, Know Your Enemy. Za 2 minutky bude 8 hodin ráno, přátelé, takže připomínáme rozdávačku, za chvíli si řekneme, co vám zase celý týden nutíme, taky nás čeká další slušná muzika a Zuzka má připravený další přehled zpráv. Tak hezký ráno.
1: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krbové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje.cz.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Všichni voliči v Česku by měli mít nejpozději dnes ve schránkách hlasovací lístky pro komunální volby. Na třetině území lidé dostanou také lístky pro volby do Senátu. Senátorští kandidáti musí navíc do dnešní půlnoci elektronicky nahlásit sponzory své kampaně. Krajský soud v Brně dnes začne projednávat loňskou vraždu a pokus o vraždu v Jevišovicích. Obžalovaná žena na ubytovně zasadila oběti 158 bodných a řezných ran. Nyní hrozí až 20-leté vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení bude pokračovat i zítra. Stovky francouzských středních škol včera zasáhly další studentské protesty kvůli nedostatku peněz ve školství. Akce na několika místech přerostly v násilnosti a zraněno bylo téměř 200 studentů. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce Extraligy Brno jasně 5-1. Motor se díky tomu posunul v tabulce na 5. místo, Kometa je 11.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes nás čeká slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno dopoledne, ještě zejména v Čechách s mlhami. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupně Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D48 se opatrně ve směru na Frýdek Místek na 26. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. V Praze se řeší dvě větší nehody, jedna na Kbelské ulici za sjezdem z Novopatské směr Letňany, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a bouralo se taky na Zenklově.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať už je zítra pátek, vám se Honza.
5: Anabel.
0: A Zuzka.
4: 2,5 minutky po 8 hodině pokračujeme v úterní krasový jízdě s datem 6. října, přátelé, a už za půl hodinky vám budeme rozdávat další vrtačku Stanley.
5: Přesně tak, kdo si chce přivodit nějaký zranění, tak nech nám napíše na Instagram nebo na Facebook, doplní své telefonní číslo a zvedá po 8:30 mobil.
4: Ty jsi dneska opustila hlášku, že si provrtává lata, čověče.
5: Tak včera jsi mi to vyčítil, tak jsem dneska byla slušná.
4: Ne, já jsem ti to naopak včera pochválil.
5: Dobře, tak kdo si chce provrtat varlata nebo prst, napište nám.
4: Díky. Pojďme na Ozzyho Osborna, tohle je Mr. Crowley.

0: Rakajn a Dimitri ve společný pecce jedna krev na Rock Rádiu 10 minut po 8. My teď pustíme žilou zase Bruce Springsteenovi. Já jsem tady říkal, že dneska je úterý 6. října a Bruce Springsteen rád kupoval koníčky svojí dceři a spal do ní prachy. Dneska je den, dej peníze svojí dceři. A jemu se to trošku vymstilo, protože 6. října roku 2007 se dostal k soudu a k soudu ho dal parkourovej jezdec Todd Minicus, protože oni chtěli koupit toho jeho koně, teplokrevního valacha jménem Pavarotti, to je moc hezký.
1: To je dobrý jméno pro koně, Pavarotti.
0: Strašně, a hlavně super. Pavarotti stál $850,000.
1: Jaký levnej koníček.
0: Jako hodně drahý koníček, jo. Lépe řečeno teda měli prý zaplatit 650 tisíc a k tomu dát ještě jako jinou herku, protože právě toho koně chtěli darovat dceři. Jenže koně vybírala manželka Springsteenová, Patty Scalfa, která si to pak rozmyslela, takže zaplatili zálohu $25,000 a pak vlastně se rozmyslel, že to nekoupí. Jenže ten kůň jak byl na trhu a už se rozneslo, že teda Springsteen ho kupuje, tak po nějak klesla cena, ostatní už by ho za ty prachy nekoupili. Tak nakonec, když vlastně řekli, že ho nechtějí, tak ten majitel toho koně dal Springsteenovi k soudu. A nakonec to teda dopadlo, takže se tam do toho vložil, že jo, multimiliardář Bruce, který řekl, hele kámo, tohle jako nebudeme řešit, nebudeme prát jako svoje špinavý prádlo tady u soudu. Takže to udělal tak, že zaplatil bolestný $200,000 plus těch 25 tisíc, který si mohl nechat jako zálohu a zůstal mu i ten kůň. To je vlastně
1: docela fajn. To se mu vyplatilo. Takže koně dostal za půlku, za míň ještě, za čtvrtinu.
0: Koně nedostal vůbec.
1: Ono nedostal vůbec.
0: Ne, jenom zaplatil bolestný. Dal $200,000
1: bolestný. Takže pan si nechal koně a dostal 200 tisíc. Tak to je dobrý.
0: Takže koně byla doma normálně a ještě 200 tisíc připavila.
1: To dobrá obchoda, to se mi líbí také židovské.
0: Nekoupíme nějakýho koně?
1: Já bych koupila koně, ale nám ho za prvé nikdo neprodá, za druhý na něj ani nemáme, takže...
0: Hele, můžu dát zálohu 25 korun.
1: Nápodobně.
0: Kdybyste někdo měl koně pro nás.
1: Do výplaty je daleko, chci říct, že začátek měsíce už žádnou nemám, takže.
0: Takže jako vždycky. No tak to bylo hezký, děda zavzpomínal, tak už si dáme muziku. Alana Miles, Black Velvet na Rock Rádiu.

0: Kapela Pop Evil a jejich Waking Lions, vzbouzící se lvy, 21 minut po 8.
1: Ano, a nás zítra čeká jedna lvice rockové scény ke Kamilovi na rozhovor už v 9 hodin ráno.
0: Vondráčková?
1: Ne, dorazí Tania.
0: Jo, já jsem čekal, že přijde se žalobou.
1: Helenka ta přijde možná na Blaníček, ale k nám ne. K nám dorazí Tania, takže pokud ti máte rádi, zajímá vás, co chystá, nějaký novinky a tak dále, tak leďte v 9 hodin. Samozřejmě nemusíte být smutní, když byste to nestihli nebo vám do toho něco vlezlo, protože všechny rozhovory s našimi hvězdnými hosty najdete zpětně na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: A pokud ji náhodou nemáte rádi, tak máte smůlu, protože přijde stejně zítra v 9 u Kamila. Za chvíli další muzika. Vytacit a noci jsou zlí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
16: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
18: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
17: Navádění letadel?
18: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
17: Technik ve věži?
18: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
17: Elektrikář?
18: Jo, přesně tak.
17: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Vytacit, noci jsou zlí, což je pravda, ale dny jsou někdy ještě horší.
1: Já jsem chtěl říct, že někdy ten den je těžší než ta noc,
0: zvlášť
1: ještě ve 4.20 zvoní budík.
0: Což nám zvoní běžně, mě teda až ve 3.15, ale chápu tě.
1: No mě první ve 20 a druhý ve 40 a ten už musím vylíst, no.
0: A třetí už jsi tady.
1: Třetí už jsem tady, jako zaměstnanec měsíce.
0: Přátelé, máme 8:30, tak je na čase se podívat, jaký jsou novinky ve sportu. Zuzko, seš ready?
2: Jo.
3: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
2: Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce extraligy Brno jasně 5-1. Motor se díky tomu posunul v tabulce na 5. místo, Kometa je 11. Budějovice bodovali i ve 4. domácím zápase sezóny. Hokejisté Liberce dnes v Lize mistrů přivítají švédskou Freulandu. Zápas na severu Čech začíná v 18 hodin. Bílí Tygři bojují o udržení postupové pozice pro play-off. Plzeň bude od 17 hodin 30 minut hájit první místo v celé tabulce. Na svém ledě vyzve další švédský celek Skellefteå AIK. A čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace na mistrovství Evropy. V portugalské Leiria nastoupí proti domácímu Výběru od 18 hodin 30 minut našeho času.
3: Rock Radio. Doprava.
2: V Otvicích se bouralo na Chomutovské ulici, srazily se tam dva osobáky a silnice je momentálně uzavřená. V Plzni se řeší nehoda na Domažlické, v Praze na Kbelské před sjezdem do ulice Novopatská směr Hloubětín se bouralo, taky na Pražském okruhu na nájezdu exitem číslo 60 ve směru D1 a pozor si dejte na D5 na příjezdu do Prahy, tam se řeší nehoda nákladňáku na 2. kilometru.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Přátelé, pokud jste nám stali overtačku, tak už nepište. Dneska je uzavřeno, my jdem vybrat jednoho šťastlivce a už za chvíli mu budem volat. Zatím si vychutnejte další song z naší zahrádky. Happy Old McWeasel a jejich Drunken Sailor.

0: 6 minut po půl devátý ladíte rokový rozjezd na Rock Radio, ten úterní. Apple McGeezel Drunken Sailor je za náma a před náma je nadělování. Přátelé, za chvíli máme Vánoce, v některých obchodech už to tak rozhodně vypadá a proto i my si teďko zahrajeme na Ježíška.
1: Ano, máme tady Stanleyho, takže mobily do ručky.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Sberbanka.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
3: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
4: Rock Radio.
5: Je 8 hodin a 40 minut k tomu, což je přesně ten pravý čas, aby Ježíšek nadělil akuvrtačku Stanley, kterou nám do dnešní rozdávačky věnovala firma Stavmat stavebněny, Kubovi do Hněvotína. Dobrý ráno přejeme, Kubo.
6: Dobré ránko.
7: Ahoj.
5: My tě zdravíme, seš prosím tě někde v práci?
7: Jsem v práci, ano.
5: Výborně. Ve slévárně. Ty seš slévač?
7: Ano, jsem odléváč a formíř.
5: Hustý,
6: wow,
5: co to
6: obnáší? Tady ještě neměli, co pa děláš?
7: Formuju různé formy, dávám do písku, je z toho forma a pak to odlijem hliníkový anebo bronzový.
5: Hustý. Co třeba tak děláte? Uděláte mi třeba náhradní koleno?
7: No, třeba, když si budeš přát a doneseš model.
5: Ale musím dodat ten model, takže bych ho nejdřív musel vyndat, abyste ho mohli podle něj udělat. To je trošku složitý. Každopádně, prosím tě, co teda takovej slévač bude dělat s akuvrtačkou?
7: No určitě něco doma. Mám toho hodně od manželky.
5: Jo?
7: Určitě, no.
6: Nepůjdeš k sousedům vrtat.
7: Ne, k sousedům, ne, doma, všechno doma.
5: Tak oni jako, jestli se sousedí doma, že máš novou vrtačku, tak třeba taky tě využijou.
7: No, tak třeba jo, ale oni mají vlastní určitě každý.
5: Prosím tě, a ty říkáš od manželky, já jsem teda zase nenápadně prolítnul tvůj Facebook, ty vypadáš hrozně mladě a manželka taky, vy jste se brali nějak nedávno?
7: No ne, nedávno, je to skoro 10 let.
5: Fakt?
6: Wow. Ano. To je zase mladě vypadající stařík, jako včera. Ten zase zněl na 20 a bylo mu 45. Tobě je kolik?
7: Mně 33.
5: Krásný,
6: no, tak to seš mladší než my oba dva tady dohromady, no.
5: A ještě navíc máš barák, to je taky hezký.
6: No, tak to je úplný vrchol. Zase vybrali milionáře.
5: Přesně, to je
7: ne, to ne, musím pracovat na slévárně, takže to zase takové výhra není.
5: Abys vydělal. Tak prosím tě, my jsme ti tím pádem aspoň trošku ulehčili tou akuvrtačkou, tak doufám, že ji doma využiješ. Ty jsi psal, že nám pošleš pár fotek, jak s ní pracuješ, tak my tě berem za slovo. Moc se těšíme na fotopříběh pojmenovaný Kuba a akuvrtačka Stanley. Nebo, nebo možná to pojmenuj Kuba a Stanley, to zní zajímavě.
6: Jo, to nevím, co, do jaký kategorie, no to je jedno.
5: Radši ne. Kubo, my ti přejeme krásný ráno, hezky dneska pracuj, něco hezkýho si odlej, vrtačku si užij a někdy se zase ozvi, budeme moc rádi.
7: Ozvu, děkuju moc, jste úžasný.
6: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
7: Ahoj.
5: Ahoj.
8: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: No a teď už si dáme další muziku, další vrtačka zítra. Teď už Rumcajs bude vrtat manku.
6: Milovat, ne vrtat. Ale pro vrtat jí může taky.

0: Je 8 hodin a 48 minut k tomu, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Placebo s peckou The Bitter End, což znamená hořký konec.
1: My máme sladký konec.
0: Ano.
1: Čas mám ráda. Odcházíme domů.
0: Myslíš tady se devět, že jsme, takhle bychom mohli chodit, viď? Jako třeba ve 3/4 přijít rozdat zase jdu.
1: Jo, takhle.
0: To asi ne, to by šlo.
1: To
0: by nám asi
1: to asi neklapne.
0: Úplně neschválili.
1: Bohužel. Ale vy máte před sebou dlouhý den, my tež.
0: Ano.
1: Takže si ho pojďme užít.
0: Ano.
1: Mějte se krásně, přátelé. Zítra v 6 budeme opět na značkách a vám přejeme krásný den, páček, shledáček.
0: No a do té 10. ještě nějaká tancovačka. Teď třeba Guns N' Roses a Sweet Child No Mine. Mějte pěkný úterý, přátelé.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
4: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Banka.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.i, brds.cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Žádné nové volební průzkumy už do soboty neuvidíme. Odteď až do uzavření volebních místností platí přísný zákaz jejich zveřejňování. Zákon toto pravidlo zavádí 3 dny před volbami proto, aby nikdo nemohl ovlivňovat naše rozhodování na poslední chvíli. Vláda včera přerušila projednávání novely o asistentech pedagoga v základních školách. Návrh ministra školství Roberta Plagy narazil na odpor motoristů a ministrů za SPD. Kritici ministrovi vyčítají, že nová pravidla by pouze zakonzervovala současný systém. O novém prezidentovi Brazílie se rozhodne až ve druhém kole 25. října, protože v nedělním hlasování nikdo nezískal nadpoloviční většinu. V rozhodujícím souboji se střetnou současný levicový prezident a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Hokejisté Liberce dnes v Lize mistrů přivítají švédskou Frölundu. Zápas na severu Čech začíná v 18 hodin. Plzeň bude od 17 hodin a 30 minut hájit první místo v celé tabulce. Rock Radio, počasí. Dneska bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, dopoledne ještě místy mlhavo a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 16,5 kilometru. Bouralo se taky na D7 na příjezdu do Prahy na 3. kilometru. Tam se srazila dodávka s nákladňákem a v Praze si dejte pozor na Kbelské. Tam se bouralo před sjezdem do Novopatské směr Hloubětín.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Tak jsme tady oba dva takový nosový.
0: Lehce nakřáplý, ano.
2: Jak to zvládáš, dobrý už, jo?
0: Ale jo, dá se.
2: A když už se ptáš na tu Olomouc, tak já jsem slíbil posluchačům, že je pozdravím, protože tam za mnou přišlo úplně giga posluchačů, že poslouchají od 9 a spotili se tam a já jsem jim slíbil, že je pozdravím, takže vás zdravím, děkuju, bylo to super, měli jsme narváno, Bounty Rock Café, a bylo to fakt úžasný. A zrovna tady koukám, že Metaliku máme za chvíli, víš, a píseň, kterou jsme tam hráli.
0: Krásný.
2: A oni se skvěle bavili, všechno, tak já jsem říkal, že je pozdravím a že fakt jsem rád za posluchače na Moravě. Protože,
0: a přežil jsi to s rýmečkou, jo?
2: Hele, zvládl jsem to teda, jako jo, a nadopoval jsem se práškama a nějak jsem to tam jako dal, byly tam nějaký výpadky. Ale to bylo asi tím, jak jsem byl trošku jako svetovaný, ale jinak jako dobrý. Takže vás zdravím, posluchači Olomouce, co jste byli v Bounty Rock Café v pátek, bylo to super, svůj úkol jsem splnil. Zuzko, děkuji za zprávy, byste doléčit. No a my než si dáme Metaliku, tak si dáme taky Sunrise Avenue. S vámi je Kamila, přeju vám hezký dopoledne.

0: ACDC Back in Black na Rock Rádiu 9 hodin a 18 minut. No a pokud nemáte dost Dimitria a Rakajnu, tak na ně můžete vyrazit, a to konkrétně do Liberce a do Pardubic, a to s lupenama od nás, nebo respektive od vás posluchačů, který ladíte Rock Radio Stage, protože na sociálních sítích Rock Radio Stage právě teď lupeny na Liberec a Pardubice rozdáváme. Takže jestli chcete vyrazit na pokračování turné Nestrácíme náboj, tak zajděte na sociální sítě Rock Radio Stage a do dnešní 15. hodiny máte čas, abyste tam napsali, že chcete lupeny. No a pokud se na vás štěstí usměje, tak máte možnost, že na ně vyrazíte. Tak se na to koukněte, napište a my jdeme dál za další muzikou. Lucie, Steel Panther a taky Halloween na Rock Rádiu.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
17: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
18: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
19: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
20: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
20: Rekbyty, záruka kvality.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Ace Frehley na Rock Rádiu, jeho první solovka rok 1978, ještě s tím obalem v rámci kapely Kiss, tak jsme si ji připomněli největším hitem, který paradoxně není Ace Frehleyho, ale zabudoval New York Groove. Píseň, která zazněla v 9 hodin 38 minut o narozeninách Rock Rádia, už víte, že proběhnou 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně, že tam zahrajou tři kapely plus jedno hudební překvapení, na to se můžete taky těšit, že tam budou slušní rockerky, tváře Rock Rádia, to všechno víte, ale možná nevíte, že už aktuálně je spuštěn prodej kalendářů, tedy těch mužských, pánských, prostě pánský kalendář. Tak jak jste ho měli loni, tak letos s muzikantskýma hvězdama, který znáte z Rock Rádia, tak už pokud jste členy, tedy slušný party, tak už si ho můžete koupit. My ho tam samozřejmě pokřtíme na našich narozeninách Rock Rádia a budete si ho tam moct i koupit. Ale jestli jste členy slušný party, tak už máte tu možnost teď. Tak na to koukněte, jinak v říjnu lupeny ještě za 890 a týden před akcí v listopadu za 990.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli kulturní tipy, abyste věděli, co se na vás o víkendu chystá, a pak další muzika. YouTube si dáme, taky Motorband a docela stihneme i Nickelback na Rock Rádiu.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
14: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
15: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
17: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.
19: Rock Radio, co se děje?
20: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock Radio.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: pozvánka.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Babí léto v Evropě končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a závěr týdne bude deštivější a větrnější s teplotami kolem 15 stupňů. Ukrajina v noci vyslala na moskevský region stovky dronů. Podle ruských úřadů si útok vyžádal jednoho mrtvého a nejméně 6 zraněných. Rusko mezitím zaútočilo na Ukrajinu a zasáhlo most přes Dněpr v Záporoží. Český hokejový útočník Radek Faxa asistencí pomohl Dallasu v NHL k výhře 5-0 nad San Jose a připsal si první bod v aktuálním ročníku. Brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphia 1-4 na ledě Tampa Bay.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, jasno až polojasno, po ránu možnost mlh, to ještě může patřit, nebo ještě platit v některých místech, pokud budete projíždět třeba lesem, nebo kam ještě slunce nezasvítilo. Každopádně denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se podíváme na silnice, pojďme do Dobřan. Třída 1. máje, tam je hlášená nehoda nákladního auta na kruhovém objezdu, což je určitě ňamka. Tak si tam dejte pozor a počítejte s komplikacemi a se zdržením, na místě je policie. A v Praze si dejte pozor v ulici Novovysočanská, protože tam se řeší nehoda dvou osobních aut, na místě je taky policie, překáží to tam v provozu, tak opatrně.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: No a my budeme pokračovat dál. 4 minuty po 10. hodině jede rokový dopoledne. Kamil Dráb je s vámi při úterku 6. října. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, takže si pojďme dát třeba Eagles, Baby Metal a na začátek Mladá Boleslav. Pozdrav z Mladý Boleslavy a kapela Seven. Hra s osudem.

0: Plastic Bernard na Rock Rádiu, 10 hodin a 20 minut a dneska máme 6. října, to asi spousta z vás zaregistrovala. A bohužel s tímto datem se pojí smutná událost ve spojení s výborným kytaristou Eddiem Van Halenem, který bohužel v tento den v roce 2020 zemřel. Bylo mu pouhých 66 let. Zanechal nám tady obrovský odkaz, co se týká hudby a samozřejmě i kytarového umění, to ocení je nejlépe kytaristi, protože spousta z nich byl vzorem a taky přines spoustu nových technik, které byly v rámci potom kytarové historie aplikovány do praxe spoustou muzikantů a dodnes se využívají houfně. Takže Eddie Van Halen byla obrovská kytarová osobnost a nejenom kytarová, ale i muzikantská, co se týká kapely, protože Van Halen samozřejmě jsou úspěšní. Není to jenom o tom, že by byl on a za ním nic, ale prostě i kapela, ve který působil a pro kterou uměl perfektně fungovat a skládat, tak i ta byla velice úspěšná. No tak vzpomínka patří právě Eddiemu dneska a myslím si, že pokud byste si chtěli vybrat cokoliv z jeho diskografie, tak není problém, tady nejsem schopný doporučit konkrétní album, protože všechny jsou skvělý svým způsobem, jak desky ze 70., 80., tak i 90. let, protože třeba já mám rád desku s Gary Cheromem, zpěvákem kapely Extreme Van Halen 3. I když ta hodně zapadla, protože rok 1998 nebyl úplně nakloněný týhletý hudbě, tam už hodně industrál a hodně samply a takové věci. A tady to je ještě takový ten poctivý klasický rock. Už teda v té novodobí tvorbě on lehce navazuje, nebo ta deska lehce navazuje na Balance z roku 1995, ale je úžasná. Jestli vám proklouzla mezi prsty, což se klidně mohlo stát, protože, jak říkám, byla hodně opomenutá, tak si dejte, protože Gary Cherom tam zpívá naprosto luxusně a i se podílel autorsky a aranžersky na té desce, takže je tam i část Extreme znát a fakt se to skvěle poslouchá. A při té dnešní záplavě těch AI nesmyslů si myslím, že takováhle poctivá muzika udělá radost. Tak to je jenom takovej tip. No a Eddieho zdravíme tam nahoru a je nám to líto, že už je 6 let pryč, protože ještě měl co dát, co se týká hudby. Dáme si za chvíli Accept, Metal Heart, mám pro vás i Daniela Landu a zazní třeba i Rammsteini.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce.
5: V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12.
4: Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
11: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
12: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
17: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Rammsteini dozněli na Rock Rádiu 3 minuty před 10:45. Včera slavila narozeniny a zítra dorazí k nám do Rock Rádia. Řeč je samozřejmě o Tanie, která bude zítra hostem Hvězdní hodiny mezi 9:00 a 10:00, tak jak jsme při středě zvyklí. A bude o čem si povídat, protože Tania má od jara venku nový CD, respektive EPčko, který se jmenuje Plamen. Ale důležitý je, že je na něm nová muzika, což u Tany tak velkým pravidlem není, protože přestože zhruba před nějakými 10 lety vydala taky EP Posedlá, tak na řadovou desku čekáme už od roku 2009. Tak si s ním popovídáme o tom, jestli je to předzvěst celého alba, nebo jestli bude pokračovat dál ve formě EPček či samostatných singlů, protože ten poslední, který znáte i z vysílání Rock Rádia, tedy Nostalgie, tak je velice povedený a já věřím, že celý povedený je i EP Plamen, který si můžete standardně normálně objednat, koupit nebo poslechnout na streamovacích platformách. Každopádně, jak jsem říkal, zabrousíme i na téma Citron a tak dále, protože kolem Tany se toho děje spousta, takže bude o čem si povídat. Zítra mezi 9:00 a 10:00 Hvězdná hodina a host Tania. Za chvíli Scorpions, dáme si taky Paparouč nebo 100 zvířat a pomalu se blížíme k 11:00, to znamená, že rozpoutáme elektrický oběd.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Tak co koupelna, hotová?
9: Sepeš.
8: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
9: Jo, všechno hotový.
8: A co odvětrávání? Kde je větrák?
9: Větrák, co?
8: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
10: Ventilatory.cz.
11: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.

0: kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Příjemné úterní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na vlastní byt potřebují Češi přes 13 ročních platů. Přestože se podmínky pro bydlení meziročně zlepšily, jeho dostupnost zůstává nejhorší v celé Evropské unii. Průměrný byt u nás stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu, zhruba dvakrát tolik, co v Irsku nebo v Belgii. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, informovala o tom kancelář prezidentky Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jedna loď se podle nich potopila, druhou zachvátil požár. Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6, 2-6.
1: Rock Radio, počasí.
2: Já se ještě podívám na počasí, jak to bude vypadat, jasno až polojasno a denní teploty dneska mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě zkontrolujeme silnice, podíváme se do Teplic, konkrétně ulice Brožíkova. Tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. Tak tam počítejte s omezením, stejně tak jako v Liberci v ulici Arbesova. Tam se řeší taky srážka dvou osobních aut, tak tam taky opatrně. Opatrně všude, kde ladíte Rock Radio, ať v pořádku dorazíte, a vám přeju šťastný dojezd.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: No a my můžeme rozpoutat elektrický oběd, protože máme něco po 11. hodině. To znamená, že si můžete začít psát o vaše oblíbené písně a pokud to bude v našich možnostech, tak vám ji velice rádi zahrajeme, a to v příštích 60 minutách. Pište na náš Facebook do Messengeru a nebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. S vámi je šéfkuchařka Mildráp, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, a na začátek přidávám první ingredienci pro zahřátí. Tohle jsou Manowar a Warriors of the Wall.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, dali jsme si Manowar jako úvod dnešního, nebo dnešní 60 minutovky dnešního Elektrického oběda, no a pojďme na vaše vzkazy a přání. Fero z Humeného píše, ahoj Kamil, v nedělu som bol na koncertě Deep Purple v Bratislavě a boli úžasní. Prosím tě, nemohl by si zahrát pesničku Sometimes I Feel Like Screaming? A vy si to užijte ve středu v Praze. Tak ano, Deep Purple jsou na turné, ve středu tedy zítra dorazí do pražské O2 arény. Ani jsem se nedíval na setlist, jestli tahle píseň zazněla, ale předpokládám, že ne, protože oni už se jí moc nevěnujou. Nevím z jakého důvodu, protože z výborného alba z roku 1996 Perpendicular, tedy z prvního alba, který bylo natočený bez Richieho Blackmora, když samozřejmě nepočítám Tommyho Bolina v 70. letech. A tahle ta písnička z něho naprosto vyčnívá. A jak už jsem říkal několikrát, je to úžasná práce kytaristy Steva Morse, který se vlastně touhletou písní uved a naprosto luxusně potvrdil svoji pozici v kapeli Deep Purple, která už bohužel není jeho, protože ho vystřídal Simon McBride. Já jsem z toho smutnej, protože jsem si na Steva zvyknul, tak aspoň tímhletím můžeme vzdát nějakou tu poctu. No a uvidíte, jestli ve středu zazní i v O2 aréně.

0: Shinedown na Rock Rádiu Miracle, píseň, kterou si přál slyšet Libor, a já tady mám další vzkaz a ten je od Heleny, která píše, že by chtěla nechat zahrát skladbu s podzimním zahřátím pro mého manžela Péťu, tebe a všechny lidičky, kteří si užívají poslední teplý den. Tak já jsem vybral píseň, která k podzimu patří, jmenuje se původní verzi Říjen spí, naspívala ji Bára Basiková a později si ji v roce 2002 dal na svoji solovku Kamil Střihavka a ten ji přejmenoval na píseň Když se snáší déšť. A na těch verzích je zajímavý, že jsou ty hlasy prohozený, protože zatímco na té původní ji zpívá Bára Basiková, tak na té druhé Bára Basiková jenom přispívává vokály a hlavní zpěv patří Kamilu Střihavkovi. Logicky, když je to na jeho solovce. Tak si pojďme dát.
1: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nopová folie DEK DREN 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii DEK DREN za super cenu. Více na DEK.cz.

části. Hezký den nám popřáli Bon Jovi, a to díky Věře, která napsala, že by chtěla slyšet právě tuhletu píseň v elektrickém obědě, tak jsem velice rád zařadil. A teď tady máme výzvu, čověče velkou, protože napsal Martin Adámek, ten zdraví a píše tady, zahraj nám prosím na seč do autoservisu něco od tvé kapely, pokud můžeš, budeme moc rádi. Přeji všem krásný sluneční den s pozdravem, jak jsem říkal, Martin Adámek. Hele, teď jako asi ke mně mluvíš teda, jako od mojí kapely, tak naše kapela už je mrtvá, i když nedávno mi zrovna volal baskytarista, že by to chtěl dát dohromady, že by si chtěl zahrát nějaký koncert. Hele, tak kdo ví, třeba se ještě objevíme. Každopádně já to nerad dělám a nerad to pouštím, ale je pravda, že vlastně to tady celý rok nezní, tak proč si to jednou nepustit, když ti to udělá Martine a tam u vás v autoservisu radost, tak co by ne, já vám to pustím, aspoň uslyšíte, jaký mám hlas, když nemám plný nos, tak jako teď, i když ono asi se to moc nezmění. Každopádně tak jo, hele, Martine, co chceš, to máš, pouštím ti Bloody Rose a dáme si prázdný nic.

0: Pretty Maids na Rock Rádiu, přání od Tomáše, jdeme na další vzkaz, přání od Ivety, která by chtěla slyšet Fannyho, chci ti slíbit, a je to pro všechny, kteří se chystají 10.10. na koncert projektu Tři tváře roku. Jenom pro informaci, tam vystoupí i Miloš Dodo Doležal a Jaroslav Albert Kronek a samozřejmě Fanny Michalík. My tyhle ty tři pardály budeme mít i na Rock Rádiu v rámci Hvězdní hodiny na rozhovoru, takže si s nima popovídáme už o části turné, který proběhlo, a potom, co je čeká ještě na podzim, takže se můžete těšit i na informace o tomhle projektu. No a pokud byste chtěli vyrazit, tak jak je tady psáno, 10.10. Národní dům ve Frýdku Místku. Takže vy všichni tam ze severu Moravy vyražte se podívat na tyhle ty tři legendy, co se týká předrevoluční i porevoluční éry našich oblíbených kapel. No a připomeneme si tedy Fannyho Michalíka, jeho hlas, i když v nový skladbě, která, jak jsem říkal, se jmenuje Chci ti slíbit a je z letošního roku, tak si na to počkejte.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dech.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
12: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Viděl jsi to?
16: A co, jako?
15: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
16: No má bejt.
15: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
16: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
15: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
16: Radši dopíjat jít do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
17: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
18: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Ahoj rokeři, mé jméno je Fanny Michalík a zdravím všechny posluchače Rock Rádia.

Dali jsme si Liquido na Rock Rádiu. Petra napsala samozřejmě skladba Narkotik, která zazněla, a pojďme asi evidentně na poslední přání, jak tak koukám na čas. Víc už se nám toho do dnešního elektrického oběda nevejde. A já tady mám přání od Romana z Jihlavy, který píše, že mají v práci novou kolegyni a že by chtěl nechat zahrát nějaký song na přivítanou. Ale Romana z Jihlavy, který píše, že mají v práci novou kolegyni a že by chtěl nechat zahrát nějaký song na přivítanou. Ale prý má ráda operu. Na

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já,

0: tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Pozvánka.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné úterý, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Nejpozději dnes se mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak si v kdo kampani vede, se tento týden už nedočkáme. Francouzské školy znovu ochromily protesty. Výuka se dnes zastavila na téměř 600 středních školách a 30 univerzit. Studenti a odbory upozorňují na nedostatek zaměstnanců i špatný stav škol. Jen v Paříži se čeká až 40 000 demonstrantů. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nimž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner v prohlášení na Instagramu oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na jihu a jihozápadě Čech oblačnost přibývat, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 kolem 102. kilometru na trase Jaroměř-Praha je porouchaný sanitní vůz, je tam překážka na vozovce, čekejte zdržení. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná Rokovej voraz s Danem. Máme krásný čas, venku je krásný počasí. Já když jsem dneska jel do práce, jsem byl úplně nabitý energií, jak bylo krásně přes to okno. Sice jsem teda musel topit, protože tam bylo 11 stupňů, když jsem vyjížděl, ale má se to vytáhnout na krásný 20 stupňů. Já si myslím, že je to dneska krásný den, jít ještě někam hezky ven na pivko. Já teda nemůžu, já tam dovolený až pátek. A já jdu. Mám pustit nějakou skvělou hudbu a čekají nás Rolling Stones, Kabáti, Queen anebo Pretty Reckless.

0: Dohrávají Stoney, I Can Get No Satisfaction z roku 65. Kdo by to řekl, že už 61 let je tato, ta písnička stará, už jí důchod klepe na dveře. Ale o tom já se bavit nebudu, protože já mám pro vás lístky, sice ne na Stoney, ale mám na českou kapelu, nebo na dvě, a to Dimitri a Arakain. A budou vlastně 10. teďka v 9. v Liberci a 10. budou v Pardubicích. Takže kdybyste chtěli lístky na tuhletu show skvělou, tak mrkněte na Rock Radio Stage, tam dáte sledování, najdete příspěvek, kde uvidíte Noida samozřejmě, tak ho rozkliknete, napíšete, koho byste vzali, označili. No a my dneska ve 3 hodiny vybereme 5 z vás, kteří dostanou po 2 lístkách. Takže nakonec si ještě možná můžete vybrat, do kterého města byste chtěli, což je super. Kdo to máte blízko do Liberce, tak se můžete ještě pojat na Ještěd, anebo do Pardubic a tam nevím, na co se chcete podívat. Tam není na co. Ne, dělám se srandu, jsem pardubický kraj, budu tady říkat. Takže na to mrkněte, koukněte, napište tam, ať ty lístky dostanete vy, ať máte plán na víkend. Už má být škaredě, tak aspoň ať si užijete pořádnou hudbu. A já vám pustím další hudbu a nás čeká Bruce Dickinson, Foo Fighters, Amarante, anebo Komunál.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely, 1 večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Partners Banka.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Skvělá skladba Bruce Dickinson, Man of Sorrows z roku 1997. Bruce bude ve Zlíně nebo u Zlína, bude ve Vizovicích příští rok, takže na ně můžete zajít, bude na Master of Rock, ale ve Zlíně bude naše rádio, protože tam bude slavit narozeniny, a to 7. listopadu, takže se nachystejte, protože to bude velkolepá její mejdan, budeme slavit plnoletos, budeme tam my všichni, tady moderátoři, budou tam naše hostesky, bude tam i náš merch, kdybyste si chtěli koupit. A hlavně budou tam 3 české kapely, které už máte v nápovědě na plakátu, tak si to pěkně uhádnete, ať víte, že nekupujete zajíce v pytli. Tak na to mrkněte, dejte rokovýradio.cz a teď to tam už je, tenhle měsíc za 890 korun, příští měsíc 990, tak nečekejte na poslední chvíli, protože už mám nějaký iniciál, nebo takhle, už mě říkali, že už se docela dost prodalo lístků. Tak spěchejte, ať se nám to nevyprodá, ať pak nekoukáte jenom za plotem. A já vám pustím nějakou hudbu, ale ještě za chviličku.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a pustíme si Divokýho Billa, ty teďka pojedou akustickou tour, takže trošku se naladíme. Divoký Bill síť, pak budou Korpikláni, anebo AC/DC Hells Bells.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný, Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny, Izomat stavebniny.
4: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop, stačí si vybrat. Izomat stavebniny, www.izomat.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
6: Navádění letadel?
7: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
6: Technik ve věži?
7: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
6: Elektrikář?
7: Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
15: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
16: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí.

0: Stavebník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Rock Radio. Zprávy.
4: Krásné úterní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babí léto v Evropě končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a závěr týdne bude deštivější a větrnější, s teplotami jen kolem 15 stupňů. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu před europoslanci ve Štrasburku varovala před rozsáhlými škrty v budoucím unijním rozpočtu. Hrozilo by podle ní, že zasáhnou do klíčových priorit, na kterých se dohodly státy Unie. Karolína Muchová zvládla v Pekingu velkou třísetovou bitvu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakaovou porazila 7-5, 1-6 a 7-6 a postoupila do čtvrtfinále. Naopak Linda Nosková už v turnaji skončila. Jekatěrině Alexandrovové podlehla dvakrát 2-6.
3: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na jihu a jeho západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Na D11 na 44. kilometru na trase Praha-Sever je porouchaný kamion, je tam překážka na vozovce, čekejte tam zdržení, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej poraz.
5: Tak, rokeři, jsme v první hodince rokovýho porazu s Danem a já dneska rozdávám lístky, a to na Dimitria Rakhine, ale není to na našem klasickém webu Rock Rádia, ale to Rock Rádia Stage, naší bratrské stránky, takže na to mrkněte. Tam je příspěvek z Dimitry, je tam Noid, tak potom napište, ať ty lístky dostanete. Je to v pátek do Liberce a v sobotu to je do Pardubic. Tak se o to pište, je vás tam dost, ve tři to uzavíráme, máte ještě 2 hodinky. Tak šup, ať si užijete ten víkend. A já vám pustím Pardubáky, ať se naladíme, Vypsaná fixa, Aerosmith, anebo Def Leppard.

Dohrála Vypsaná Fexa, Klenot, rok 2009, alba Klenot, moje oblíbený album. Vlastně Vypsaná Fexa tohle z toho album psala na cestě do Británie, bylo psaný v Británii, skvělý album, bylo to jejich 7. studiový album a hlavně na tomhle produkoval tohle album Jan P. Muchov a to je skvělý za mě jako producent a hudebník. Vy ho určitě znáte a já vám dám od něj ukázku, protože Muchov udělal skvělou písničku a všichni budete vědět, v jakém filmu byla. A tím pádem vás naladím i na ten film, protože si ho pak pustíte, vám říkám.

0: jste všichni poznali. Muchov vlastně produkoval soundtrack k Samotářům. I tahle ta písnička je od něj. Takže produkoval i tu vypsanou fixu Klenot. Tam bylo zajímavé na tom albu toho Klenot, že vlastně ho nechali stáhnout. Lidi se mohli jako stáhnout a pak měli částku na výběr, kterou jakoby podpoří tu kapelu. Což kapela udělala úplně skvěle. Takže tohle bylo Muchov Samotáři, předtím byla fixa, ať se to nepletete. Tak doufám, že se vás naladil na Samotáře. A my jdem dál k hudbě a nás čekají Beast in Black, Gáni, Doga, anebo Smash Mouth, All Star.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.

0: dělat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: A dohráli Káni. A zítra už je středa a ve středu máme co vždycky? Hvězdný hosta. Takže Kamil zítra o 9 bude mít hvězdný hosta. A nebude kde ví jaký. Kdo ví jaký. Čeká nás první dáma českého roku a to Tania. Kdo nevíte, kdo to je, samozřejmě naši posluchači všichni musíte vědět. To je prostě nostalgie. A já vás... A já vás naladím touhle písničkou Tania Nostalgie, ať víte, kdo vás zítra čeká od 9 do 10, protože Kamil ji vyspovídá, bude zajímavý pokec. Tania taky včera oslavila 63 let, takže my ještě dodatečně Tania přejem všechno nejlepší, oni už určitě přáli, jenom já jsem to neměl určitě. To znáte všichni. Takže zítra Kamila, ať víte všechno o Tanie, ať se něco dozvíte novýho. A já vám pustím dál YouTube, Clash, Kissin' Dynamite anebo Aleš Brechta Zemříte nepovinný.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
16: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
17: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
16: Dnes musíte vybrat.
17: Mám tady pro vás předvýběr a
16: rozšíříme výběr.
17: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
16: Ale je to na
17: váš názor.
18: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
19: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
19: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
0: Ventilatory.cz.
6: Sleva 20%.
20: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
6: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
20: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
21: Rock Radio, co se děje?
22: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pod i spodek, žádný keci, funkční věci. A nagr i.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné úterní odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Na vlastní byt potřebují Češi přes 13 ročních platů. Přestože se podmínky pro bydlení meziročně zlepšily, jeho dostupnost zůstává nejhorší v celé Evropské unii. Průměrný byt u nás stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu. Zhruba dvakrát tolik, co v Irsku nebo v Belgii. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, informovala o tom kancelář prezidentky Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jedna loď se podle nich potopila, druhou zachvátil požár. České hokejistky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa v Ostravě navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Organizátoři akce uvedli, že vedle toho chtějí zopakovat úspěch seniorského šampionátu, který se v roce 2025 uskutečnil v Českých Budějovicích.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na jihu a jihozápadě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Týnská v Táboře je nehoda, osobní auta s traktorem, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak se někam jdete, tak hlavně opatrně, ať se tam pořádku dostanete.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak rockeři, jsme v poslední hodince rockovýho vorazu s Danem. Já jsem tady nachystal nějakou hudbu, mám tady Ospring, Vláďu Šafránka, Linkin Park anebo Stone Sour.
0: Rock Radio.

0: To byl Offspring. A my na Rock Radio Stage rozdáváme lístky, a to na Dimitris Arakain. A vy máte jedinečnou šanci jít na Rock Radio Stage, kde kliknete na příspěvek, kde je Noid. Tam označíte, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A my rozdáváme na dvě lokace, a to Liberec 9.10. a nebo 10.10. do Pardubic. Takže si můžete vybrat, kam budete. Tak si tam rychle napište, protože ve tři to končíme. A bude to pro pět lidí dva lístky. Tak šup, ať máte tady lupeny na tohleto akci. A já vám zahraju ještě Kiss, Rammsteiny, Papa Roach, anebo Panoptiko, nech mi tu číslo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Kralupech nad Vltavou za 2 miliony 890 tisíc korun. Byt 3+1 v Praze na Chodově za 8 miliónů 590 tisíc. Byt 1KK v Praze za 3 miliony 200 tisíc. Byt 3KK v Praze za 3 miliony 990 tisíc. A byt 3+1 ve Zlíně za 5 miliónů 250 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
10: Informační služby?
11: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
10: Kavárna?
11: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
10: Salonek?
11: Správně, uhodlo si.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovky v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Motokeci Marcela Herbolta. Tak jak, plány máte? A na příští rok taky? Jestli ne, zaplním vám hned 3 víkendy. V minulém týdnu byly zveřejněny předběžné podoby závodních kalendářů na rok 2027 a za sebe můžu říct, že u mě dobrý tradiční termín z posledních let zůstal v plochodrážní markétě. Seriál Speedway Grand Prix se do Prahy vydá 29. května. Budu doufat, že opět s českým jezdcem mezi stálými účastníky. V Mostě na superbajcích bylo letos, no jestli ne úplně kosa, tak poněkud frišno. Co si budeme, pod Krkonoší není začátek května úplně nejlepší termín. Takže pořadatelé uvítali, že se tam prestižní série, která bude v příští sezóně obohacena o nejednoho bývalého jezdce MotoGP, posunula na 4. až 6. červen. Jediné, co tuzemským fandům trochu kalí úsměv, je, že tam nepojedou sportbike. Hold, nemůžeme mít úplně všechno. Termín je ale luxusní. A to tež si myslí i pořadatelé v Brně, kde letos nebyla s ohledem na celou sezónu návštěvnost až tak špatná, ale že byla výrazně menší než loni, o tom žádná. Všichni se shodli na jednom. Brno prostě vždy nejvíc slušel prázdninový termín a i Dorna to pochopila. Zvláště po odpadnutí Balaton Parku, nejprestižnější světová motocyklová soutěž, tak na Masaryku v okruh dorazí mezi 16. a 18. červencem. Teď už jen počkat na termín Lokte a pak jen velké těšení.
16: Rock Radio Motokeci.
17: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Tak, to byly Kiss a písnička BT. Už tady vítám kluky ve studiu pohromadě všechny.
1: Nazdar, nazdar,
2: nazdar. Ahoj.
0: Jsme tady hezky tři kluci.
1: Hezký tři kluci, si chtěl říct?
0: No, já ne, já se nepočítám, chlapi.
2: Ale to víš, že jo, no,
1: ale
2: ne,
1: prosím,
2: ne,
1: tebe, Danečko.
0: Jo. Já jsem vzpomínka na vlasy tady.
2: Tak aspoň jste s šéfem jako jedna ruka, viď?
0: No.
1: Přesně tak.
0: Já tady nemůžu říct, no, nám narozeně sponzor Alpecin, je to takový vtipný, protože ten Alpecin, jak to sponzoruje, tak jsem tady já, Danda a Martin, tak je to
1: jasně,
0: takový
1: jasně.
0: Tři plešouni, jo. Tak,
2: no. To se hodí náhodou, jako no.
1: Tak snad nedopadneme stejně.
2: Jo, takhle, vidíš.
0: Hele.
2: Co když něco na těch sluchátkách je takovýho, co prostě, jo, víš, jak dáváme si tady všichni na hlavu.
0: Ale mě to začínalo jako hudebně, já jsem měl nejdřív CDčko, jo.
2: Jo, no, dobrý, pak už DVDčko, prostě no. Blu-ray.
0: A teď už tam je normálně, teď už tam je LCDčko. Super, tak
2: CDčka ne, LCDčko, jo. To je dobrý.
0: Já tady klukům předávám, tohle byl rokový vora s Danem a já vám ještě pustím nějakou hudbu a vás čeká Evanescence, Red Hot Chili Peppers, anebo jiné Café Ráno. Tak se mějte hezky a čau.
3: Zavřete oči. Odchází. Čekám.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
15: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
18: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cena nafty zítra opět klesne. Litr může stát nejvýše 47 korun a 97 haléřů. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnil rezort financí. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Vojtěcha sleduje informace o možném výskytu moru v Rusku. Podle Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je ale riziko pro Evropu velmi nízké. Laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem podle ruských úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média. Úřady výskyt nemoci nadále popírají. Ve Vyškově se připravuje nový kurz zaměřený na bojovou medicínu. Vojenská akademie proto rozšiřuje tým a hledá další instruktory, kteří se do výcviku zapojí. Co je cílem celé akce, přiblíží mluvčí akademie Martin Kresta.
4: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru.
3: Vojáci se zároveň připravují na poskytování první pomoci a ošetření zraněných i v těch nejnáročnějších podmínkách. Policie zadržela 3 lidi, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory následně upravovali a prodávali v Česku a na Slovensku. Podle kriminalistů ukradli 10 strojů a způsobili škodu zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let za mřížemi. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dneska máme venku kolem 22 stupňů a večer nám to padne asi na 6. Oblačnost samozřejmě bude lehce na jihu, ale déšť nemůžeme očekávat vůbec. Zítra budeme mít polojasno po celé České republice, akorát na západě bude spíše jasno a teploty kolem 21 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: Pojďme se podívat ještě, jak vám to jezdí na D1, tak tam to zrovna teď nejezdí, tam do sebe vrazil osobák a náklaďák, je to na 194. kilometru ve směru na Prahu, takže u sjezdu na Brno, určitě tam už teď je docela fronta, takže s tím počítejte. Na silnici 495 na Uhersko-Hradišťsku u odbočky na Ostrožskou Lhotu, tak tam se střetlo osobní auto s autobusem, momentálně probíhá vyšetřování, takže i tam jezděte opatrně. V Plzni, tak tam na Folmavský ulici ve směru na Borská pole u nákupního centra, tak tam se střetl náklaďák s osobákem, i tam projíždějte opatrně. No a v Praze na Dobříšský ve směru na Hlubočepy, tak tam je to náklaďák s osobákem mezi Smíchovským nádražím a Dvoreckým mostem.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
5: 15 hodin, 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná a konečně v plný palbě. Kuba i Petr za mikrofonem.
6: My jsme v práci, vy jste možná taky v práci, když doufáme, že hlavně spíš ne, protože máme teďka krásný odpoledne, vypadá to, že po celé republice svítí sluníčko, takže jestli jste zrovna teďka na cestě domů, tak tady máme pro vás nějakou muziku a samozřejmě dnešní věnování speciální bude pro všechny vinaře. Já jsem se totiž bavil se svým kamarádem z Jižní Moravy a on říká, že má letos asi o třetinu menší úrodu než loni, protože jak bylo letos sucho, tak prostě se tolik neurodilo. Takže všichni vinaři, myslíme na vás, doufáme, že o co míň bude sklizně, o to lepší budete mít, ale samozřejmě ten výsledek a tak nám třeba můžete někdy dát i ochutnat.
5: Tím pádem hádám, že tady ta muzika pojede hlavně na Moravu, že vás škorpíci, taky fozy, anebo Nightwish, který už teďka začínají Over the Hills and Far Away. Rokový odpoledne právě začíná.

0: Daniel Landa a jeho Quantum Tarantulí právě teď dohrálo na Rock Rádiu. Máme 15 hodin a 21 minut a není vůbec důvod cokoliv zdržovat, jdeme rozdávat.
1: Tady ten týden máme pro vás dva lístky na Harley. Buď do na 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Na obou dvou koncertech s nima ještě bude kapela Loco Loco, protože se pořád jede ta jejich Tak jdem dál tour.
0: No a my samozřejmě jdeme dál taky hlavně proto, že vy nám už určitě teďka dávno píšete na Facebooku do zpráv, našli jste si už stránku Rock Rádia a tam jste právě našli, kam máte poslat tu zprávu. No a tak není nic jiného už před náma, než si pustit další rockovou muziku.
1: Ještě jenom připomenu, že nám do té zprávy napište, na které z těch dvou koncertů chcete jít, a taky napište vaše telefonní číslo, ať vám odsud potom můžeme zavolat a chvilku pokecat v éteru. Teď už je ta slíbená muzika, čeká vás Battle Beast, taky Proteus a jeho pecka bude nás slyšet, ale ještě předtím Van Halen, Can't Stop Loving You.
2: Tlačím,
3: ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
5: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaní.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkčí věci. Anagory, bards.cz.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje CZ.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Pozvánka.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Unbroken od Battle Beast právě teď dohrálo na Rock Radio, 15 hodin 38 minut. No a pozor, dneska je čtvrtý zápas týhletý reprezentační přestávky, jak se tomu říká.
1: Takže aj fotbal, co?
0: No jo.
1: Ty brďo, no jasně, no. Tak jako já si ti přiznám, že na fotbal moc nekoukám.
0: Aha.
1: Protože já mám vždycky pocit, že fotbal se hraje jenom když hokejistům roztaje led, tak hrajou fotbal.
0: No tak jako může to tak někdy bejt, ale každopádně dneska se hraje i fotbal i hokej. No ale fotbal přece jenom ty fotbaloví fanoušci dneska si asi budou hodně plesat, protože česká reprezentace hraje ve Wembley, takže prostě tam, kde samozřejmě se dějou ty koncerty pro hudební fandy, jo, můžu to
1: jasně,
0: takhle vysvětlit klidně.
1: Výborně.
0: No a vlastně budeme tam hrát proti domácí Anglii, která třeba teďka naposled Chorvatsku dala 7 gólů, bylo to 7-0 proti Chorvatsku. Anglie takhle vyhrála.
1: Takže je naprosto rozdrtíme, tím
0: chci říct. No chci samozřejmě říct, že je rozdrtíme, protože naopak my v našem posledním zápase, my myslím českou reprezentaci, ale to jsme tak nějak my všichni, že jako
1: ale kdyby prohrávali, tak oni.
0: Tak oni. No jo, ale jo. Náš tým, takže my, tak to proběhlo tak, že vlastně málem jsme jako sahali po remíze 2-2 s úřadujícíma mistrama světa ze Španělska.
1: Okay.
0: Takže hele, kdyby rozhodčí byl trošku víc fair na naší stranu, tak to mohlo všechno dopadnout jinak. Každopádně uvidíme, hraje se dneska v nějakých, já myslím, 9 večer, že to je. No, tak uvidíme a jako nevím, já to tipuju, že bychom mohli aspoň jeden gol dát a nevím, teď se jako zlepšujeme třeba. My, no hele, 7 gólů nedostaneme.
1: Hele, tak prostě uvidíme zítra, řekneme si to zítra, jak to dopadlo.
0: No, to jsem teda zvědavý, doufám, že to. Ne, hele, tak já si tipnu, vyhrajem 3-1. Proč ne, hele, proč
1: tak,
0: by ne?
1: Tak já tipuju, že to bude remíza 1-1.
0: Super, OK, hele, ale já tipuju, že teď budou Oasis a Rage Against the Machine a taky Arakain, to bude Adrenalin.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Když

0: Ideas banka.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
4: Rock Radio, co se děje?
5: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Agrofert přišel o možné zemědělské dotace za 68 milionů korun. O peníze firmy z holdingu požádali ještě předtím, než se Andrej Babiš stal znovu premiérem. V tu chvíli ale byly žádosti stále rozpracované a tak do jejich vyřizování zasáhl Babišův střet zájmů. S odkazem na iRozhlas to napsali Novinky.cz. Řidiči na severu Čech budou potřebovat pořádnou dávku trpělivosti. Provoz na průtahu Libercem totiž omezí další uzavírka. Důvodem je pravidelná údržba tunelu. Ta bude probíhat od pátečního odpoledne do pondělního rána. A kvůli tomu se bude jezdit jenom jedním ze dvou autobusů. Knihovny stále častěji nabízejí víc než jen půjčování knih. Třeba v Pardubicích teď mají k dispozici jednu novinku. O co jde, prozradí radní Pardubického kraje Roman Línek.
1: Krajská knihovna Pardubického kraje jde s dobou. Své hudební oddělení, které má tradiční

0: Bohatý fond a doteďka sídlil na Přihrádku, tak přestěhovala do přízemí své hlavní budovy na Prštinském náměstí. Nabídla tam vlastně v uvozovkách multimediální obývák.
1: V něm mohou zájemci natáčet na sociální sítě, skládat hudbu nebo třeba fotografovat. Čeští fotbalisté dneska zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase v Lize národů je na svém trávníku přivítá Anglie. Hrát se bude na legendárním stadionu ve Wembley. Nároďák bude proti favoritovi usilovat o první body pod španělským koučem Deniou. Utkání začne večer ve 8:45. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Máme tady nejteplejší den, nebo takhle poslední takovýhle teplej den v tomhletom roce, protože ještě dneska máme jasno, nebo skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů a až večer začne přibývat trošku oblačnosti, takže si pojďte ještě užít tyhle ty sluneční paprsky. Zítra sice ještě zůstane teplo, bude i zítra kolem 21 stupňů v průměru, ale s tím sluncem už to bude trochu horší, protože se nám už od dnešního večera začne trochu schovávat zamraky a zítra bude na většině území oblačno a přechodně až skoro zataženo. Neměly by ještě hrozit žádný srážky, to až přijde od čtvrtka.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy, jedna je v ulici Kladenská, kde jsou v sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na silnici. A druhá je z ulice Spořilovská, tam je v sobě nákladák s osobákem, díky bohu ale bez zranění. Pak se docela dost věcí děje na D10. Na 65. kilometru směrem na Turnov je osobák ve svodidlech, tam už začíná docela pěkná kolona a kde rozhodně najdete velkou kolonu, tak je opět na té D10 na 10. kilometru taky směrem na Turnov. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tři auta v sobě a bohužel to je i se zraněním. Takže být vámi tak radši si jdu něco dřív.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje i po 16. hodině. Kuba Vaňas a Petr Janda jsou tady za mikrofony. A samozřejmě, pokud vy chcete být 15. října v Plzni anebo 16. října v Ústí nad Orlicí ve společnosti kapely Harley a taky Loco Loco, tak se nám ozvěte.
4: Připomínáme, že samozřejmě přivište k tomu taky, na který ten termín chcete a taky vaše telefonní číslo, ať vám moc můžeme zavolat, ale teďka už si dáme další muziku tady na Rock Rádiu. Čeká vás Ozzy, přijdou taky Kabáti, taky Billy Talent se vám tady ukáže, ale myslím si, že je dobrý nápad. Pacito a číc Iron Maiden, co vy na to? The Evil Dead Men Do.

0: Kabáti a jejich starálů právě teďka dojíždí na rádiu v 16 hodin 19 minut k tomu. A my tady zase opět čteme z Kobo jeden takový docela zajímavý článek, protože AC/DC teďka právě zakončili světový turné, který jeli 2,5 roku mimochodem.
1: Dva taky byli v Česku, že? Ne? V Letňanech.
0: Byli v Letňanech, přesně
1: tak.
0: Ale
1: to už se zdá, jak kdyby to bylo snad 2,5 roku zpátky.
0: No přesně tak. A představte si, že jejich poslední koncert v New Yorku, který se děl právě včera, jestli se nepletu.
1: 2. října.
0: Tak tam měli docela dost zajímavýho hosta.
1: Tím byl Dave Grohl, což je mimochodem samozřejmě zpěvák, kytarista z kapely Foo Fighters a samozřejmě taky bubeník z Nirvány, toho se jako málo ví, nebo a možná už se to ví hodně, já nevím. Ale oni vlastně hráli jako předkapela Foo Fighters, tady ten koncert a pak ještě někde v New Orleans, myslím, nebo v St. Louis hráli. No a tak prostě on totiž vyprávěl Dave, že když vlastně byl malej, bylo mu třeba 11 let, tak byl v kině na filmu Let There Be Rock, což je z roku 80 takový koncertní film s AC/DC a právě najednou zjistil, OK, tak rock and roll může znít i takhle, to je fakt něco. Takže vlastně díky tomu možná se Dave Grohl dal na bubnování, dal se na muziku a díky tomu máme Nirvánu a Foo Fighters. Takže
0: jako kdo se taky AC/DC inspirovat nenechal, že jo?
1: No, ježišmarja, samozřejmě, jako je nás milion, je nás spousta, ještě že ne všichni nosíme ty školní uniformy, to by přece nebylo trochu divný.
0: Každopádně zaspěl jsem s nima Highway to Hell a prostě byl to samozřejmě nářez jako prase, jinak to přece ani nejde. A teď už bych se nějaký další nářez tady u nás na Nanokrádu, co na to, Kubo?
1: Rozhodně, pojďme si dát, bude třeba Shinedown nebo Motorband, tolik otázek tu zní, ale jediná otázka je, jestli budete taky zpívat We Will Rock You s kapelou Queen.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Pomoc. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
11: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Mami, já mám řidičák.
20: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
21: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
22: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Genesis a peska I Can Dance právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 37 minut a já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. My už totiž máme výherce a takže se s tím člověkem teďka spojíme a za pár minut už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: vás. Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Clubhouse.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Na Rock Radio rozdáváme lístky a tentokrát je to na kapelu Harley. Mohli jste si vybrat, jestli do Plzně nebo do Ústí nad Orlicí, a Irena tak ta si vybrala Plzeň a já tě teďka vítám tady ve vysílání. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Tak prosím tě, nejdřív mi řekni, ty jsi přímo z Plzně nebo tam pojedeš od někud?
9: Já jsem z Lošiné, což je vesnička kousíček od Plzně, takže nemám to daleko, je to opravdu kousíček.
8: Paráda, no a pojedeš teda sama, nebo teda takhle, jinak, už víš, s kým půjdeš? To jsem se chtěl zeptat.
9: No, ještě nevím, ještě budu řešit, jestli spíš svému někoho jako řidiče, jasně, abych si mohla dát v Šeříkovce nějaké dobré pivko. Takže nevím, mám dva kandidáty, které budu brát sebou, takže neprozradím.
8: Jo, tak je ještě dost času samozřejmě na to a konec konců můžeš udělat i nějakou soutěž o to, viď? Jako, že když už jsou dva kandidáti, tak ať si
9: kdo mě odveze, tak ten pojede.
8: Přesně tak, no a teď můžeš to i stupňovat, že jo, jako kdo třeba ti splní nějaký přání, nebo víš, jako kdo ti donese nákup, nebo víš, takovýhle věci, teďka máš takovou moc trošku. Paráda. Hele, půjdeš na Harley poprvé, nebo už jsi na nich byla?
9: Ne, určitě ne poprvé, byli jsme na nich právě v Šeříkovce už někdy, byli jsme na nich i na Lokomotivě v Plzně, takže nebude to první koncert a jsem moc ráda, že půjdu.
8: Super, takže zkušená faninka, to je hrozně dobře, tak jsme rádi, že skončili lístky ve správných rukách, tak hele, ať už si vybereš kohokoliv, ať se vám to tam spolu líbí, měj se krásně a užij si koncert. Ahoj.
9: Děkuju moc, mějte se.
10: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
11: Teďka už se ale samozřejmě budeme vrhnout na další muziku a lístky na Harley samozřejmě rozdáváme taky až do konce týdne. Čekají vás Motorhead, taky Seeder, anebo Horký, že slíže a jejich Malá žužužu.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policie prověřuje možný trestný čin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 2002 až 2025. Kvůli tomu kriminalisté hledají další případné poškozené, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Obrátit se mohou na linku 158. Případem se policie začala zabývat na základě informací v médiích. Start 136. Velké Pardubické se blíží a na závodišti měli letos s přípravami plné ruce práce. I tady řádilo sucho. Některá zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop. Ten je kvůli podloží na sucho obzvlášť citlivý. A u tématu zůstaneme. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok. Jihočeský kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region. Hejtman Martin Kuba žádá občany, aby vodou zbytečně neplýtvali. Jak vypadá běžný den člověka s demencí, přibližují speciální zážitkové hry. Lidé se díky nim mohou vyzkoušet, jaké je to potýkat se s problémy s pamětí, orientací nebo komunikací. Kde je možné hry navštívit, prozradí ředitelka Demencia institutu Veronika Friebauer.
2: Zážitkovou hru máme v Hořovicích, kde je otevřená už 4 roky. Druhou jsme otevřeli letos v Kolíně a příští rok se plánuje otevření té zážitkové hry Demetrix v Brně. Určitě je potřeba se předem objednat.
1: Veškeré informace i dostupné termíny najdou zájemci na webu demetrix.cz. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme venku kolem 22 stupňů a krásné slunečno po celý večer a taky celou noc. Večer nám to ale padne na 6 stupňů, takže se určitě teple oblékněte, jestli někam vyrážíte. Zítra vás bude čekat polojasno po celé České republice, díky bohu, ale úplně bez deště a teploty kolem 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Českých Budějovicích by chtěl žít každý, ale blbě se tam jezdí, to teda musím říct. Na Novohradský se totiž srazili dva osobáky. Už to řeší policie, je to u křižovatky s ulicí k Jezírkům. Ještě v Českých Budějovicích, tak tam je takový ten velký kruhový objezd na Okružní ulici, tak tam se taky střetli dva osobáky. A taky to tam řeší policie. V Havířově, tak tam jsou hned tři osobáky v sobě, je to na Těšínský ulici u nákupního domu Kaufland. No a v Praze, tak tam u Motolský nemocnice se taky bouralo, tam je to na křižovatce Kukulovy a Šafránecký ulice u zastávky autobusu.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rokový odpoledne.
2: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu a rokový odpoledne s Kubou a Vetrem pokračuje dál ve svojí krasojízdě. Dneska totiž slaví svátek Hanuš.
0: Hanuš.
2: Takže všem Hanušům přejeme všechno nejlepší ke svátku.
0: Krásný jméno, moc jich neznáme, ale určitě o to jsou speciálnější a vzácnější, takže Hanušové, myslíme na vás, přejeme samozřejmě krásný den, máte krásný sluneční den, tak snad si to užíváte hezky po svým a ideálně ve společnosti nějaký rokový muziky.
2: Protože teďka vás čeká ještě Debustrol, taky Bon Jovi, ale myslím si, že ten správný moment, jak jim rozjet tady tu další hodinku, budou System of a Down a jejich Chop Suey. Pojďme na to.

0: Dohrávají nám Beatles, za nějakou chvilku tady máme 17:30 a co je ale důležitější, i zítra ráno bude 9 hodin, to je takový zajímavý, že to vyšlo, i zítra ráno přijde ta 9. hodina, no ale co to znamená pro posluchače Rock Rádia?
1: Pro posluchače Rock Rádia to znamená to, že tady bude další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude zpěvačka Tania. Tu tady samozřejmě z vysílání Rock Rádia moc dobře znáte a já si myslím, že byste si to rozhodně neměli nechat ujít.
0: Znáte samozřejmě Taniu nejenom z duetu, který má s Láďou Křížkem, taky má bohatou solovou tvorbu, no a taky teďka v červenci vyšlo vlastně album nebo EPčko Plamen a o tom si určitě budou s Kamilem povídat. Já jsem se schválně koukal tady do historie našich podcastů, mimochodem vy můžete taky si poslechnout zpětně nějaký tady povídání s dalšíma lidma. Tania tady byla naposled 4. prosince 2024, takže zrovna když my jsme nastupovali do Rock Rádia, takže
1: ano.
0: Je to takový pěkný kruh, který se tím uzavírá.
1: Ano, přesně tak.
0: Od té doby ale se určitě stalo spousta novýho a taky chystá spoustu novýho, takže o tom si bude zítra Kamil s Taniou povídat.
1: Prozatím si ale dáme zatím další muziku tady na Rock Rádiu hned teď. Čekají vás Offspring, taky Sunrise Avenue anebo Valda Gang a jejich Svařák.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
18: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
17: Salonky.
18: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
17: Úklid.
18: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
17: Ha, kuchař.
18: Správně.
17: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
14: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje.cz.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
13: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Jeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Offspring a jejich peska Self Esteem právě teďka v 17 hodin a 34 minut dohrávají na Rock Rádiu. No a my vás samozřejmě musíme pozvat ještě předtím, než odejdeme, na jednu velkou akci, která se bude dít v listopadu.
1: Konkrétně 7. budeme slavit 18. narozeniny. Víte sami, určitě si pamatujete, nebo možná spousta z vás si nepamatuje svoje 18. narozeniny, tak tady je taková druhá šance, jak to oslavit s náma, protože právě Rock Rádio slaví. No a co by to bylo za oslavu Rock Rádia, kdyby u toho nebyla nějaká muzika?
0: Budou tam tři český kapely, který znáte právě z vysílání tady Rock Rádia. Nemůžeme vám prozradit, jaký, ale samozřejmě bystřejší z vás už poznají na našich sociálních sítích, o jaký kapely se jedná právě kvůli tomu plakátu tady na tu akci.
1: No a k tomu tam budou taky samozřejmě nějaký lidi z Rock Rádia, budou tam dva nový kalendáře, na který se můžete exkluzivně jako první podívat. No a tak pokud chcete zjistit víc informací, tak se podívejte na naše webové stránky www.rokovýradio.cz. No.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A předtím, než tady budeme končit, tak samozřejmě pustíme ještě nějakou muziku, za chvilku nás vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli dneska v roku na přání nechat zahrát. Teďka už ale samozřejmě ta slíbená muzika.
1: Rybičky, taky Pain anebo AC/DC, tak to je takový recept, jak se dostat až do 18. hodiny a pak je to samozřejmě vaše, tak se mějte hezky, čus! Čus.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Rock Radio, co se děje?
19: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Agresivita u dětí stále roste. I kvůli tomu koalice navrhuje snížení odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Trestně odpovědné by měly být už děti od 13 let. Podle ministra spravedlnosti Tejce už v tomto věku vědí, že se vraždit nemá a proto mohou nést následky svých činů. Komunální volby se blíží, je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby. Ty nám detailně přiblíží mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
13: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
12: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Letošní úroda jablek je v Česku ještě horší, než ovocnáři očekávali. Podle nejnovějších odhadů sklidí o 58% méně jablek než loni. Na vině je hlavně sucho. Ztráty jdou podle ovocnářské unie do stovek milionů. Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, jak oznámila Evropská komise. Peníze mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být financována i možnost vojenského využití dálnice D11. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
14: Rock Radio. Počasí.
15: No tak ti drhá za ty zprávy, pěkně děkujeme a pojďme se podívat, jak by mělo být ve středu, tak podle Českého hydrometeorologického ústavu by mělo být oblačno až polojasno, místy přechodně čekejte až zataženo a ráno, zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty na 23, v 1000 metrech na horách pak okolo 16 stupňů Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje.

0: je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Začneme Velznovou ulicí v Hlinsku, okres Chrudim. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda osobního auta s motorkou. Je to se zraněním policajti, záchranka na místě. Podíváme se na Pražský okruh na 1,5 km na trase Ruzině-Modletice. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dodávky s nákladňákem, na místě policie. Buďte velmi opatrní a počítejte s komplikacemi. No a v ulice Sokolská, tady v Hradci, koukám v Hradci Královým, tvoří překážku na vozovce dvě osobní auta. Sobě. Je to bez zranění naštěstí, no tak prosím vás, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, jak to říkám vždycky, buďte opatrní, oči na šťopkách a hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
1: Máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý, to znamená další pracovní den, který můžeme zavřít tak podle hesla po pláci legraci. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a jdeme na to, dvě hodinky jsou vaše, jmenuje se to celý rok na přání ten cirkus a zasáhnout do toho můžete úplně všichni námořničtí posluchačové. Stačí zavolat na 725-844-424, to je číslo přímo ke mně do kajuty, no a nebo psát na Messengera či do mailu, napíšem si, zavoláme si a jako první si dáme počmáraný biznesmeny kysáky s peckou I was made for loving you. No a během téhle 4,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!
0: Rock Radio.

0: Tak jo, přátelé, kysáci si samozřejmě tady odkroutili krásně pecku I Was Made For Loving You. No a co my si tady dáme? Hele, tady byl dotaz na Brichtu, tím bychom mohli dneska začít Alešem. Lukáš Kocek psal, nazdar kapitáne, nešlo by zahrát na cestu z práce od Brichty něco? Ideálně paní Amerika. Díky moc, tak to nevím úplně, to tady asi nenajdu, ale bychom se toho drželi. Jo, jak se vám paní Amerika, takhle, a vy na mě vymýšlíte, to je výborný. Hele, jo, dobrý, já už to mám, jo, Lukáši Kocku, prosím vás. Vy mě tady, už několik z vás mě tady zkoušíte, vždycky mi dáte pár slov v textu s tím, že ta písnička se takhle jmenuje. A já vždycky, jak debil, tady přemýšlím, říkám, ty vole, tak já jsem takový, já se v té muzice vyznám a tohle neznám. No dobře, takže nepamatuju si úplně texty všech písniček, to vám říkám na rovinu, ale American Bull tu určitě máme, přátelé, nebo byl tady, já se podívám, je tady určitě a nebude mě, ano, už to mám a samozřejmě to pouštím. Takže paní Amerika se má dobře, kdyby tě to zajímalo, Lukáši, nebo já nevím, možná v poslední době se má trošku tísnivějc, ale nebudeme šahat nikomu do svědomí, my jsme tady kvůli muzice American Bull a Aleš Brichta.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak jo, přátelé, tohle byly Killers a Somebody Told Me. No a já se tady podívám, kdo mi tady psal. A kamarád tady, přítel Andrej Pankijevič, jasně, přítel v motorce. Tak, to je ten odvážlivec, co přijel na Čopru na náš motorkářský rockrádiový sraz až zo Slovenska, brat můj. Tak, mi tady napsal, ahoj kapitán, musím tak oficiálně, no musíš, prosím tě, zahrál by si tej moje ženuške Gábinke, má dnes krásné narozeniny, jasně, že 22 rokov. No tak co by si taky dělal s nějakou starší, že jo, teď tě znám, teď se známe, ne, tak to je jasný. Pesničku od Kabátu, děkujem. No jasně, tak milá Gábinko, my ti k těm 22-nám přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch, s alkoholem opatrně, zvlášť když máš vedle sebe André, jo, aby toho třeba nezneužil, že když jsi takhle mladěnka, ještě neskušená. No a hele, tvůj chlap vypadá jako Hellboy, to jsme usoudili. Tak jestli on je Hellboy, tak ty musíš být minimálně Valkýra.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje CZ.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
16: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
17: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
18: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
20: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
20: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
21: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
21: Pobyt pro dva.
20: House running.
21: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
21: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firmanazážitky.cz.

0: Tak to byl Linkin Park, Bleed It Out, přátelé, milí rock rádioví, vy posloucháte právě teď. Rok na přání s vaším kapitánem Mirkou Vajgizem, ještě tu mám pár míst pro telefonisty, tak se do toho puste, telefonujte mi do kapitánské kajuty na 7258444424, ať pak v hospodě nemlátíte pěstí do stolu a nenadáváte, že na vás dneska zase mi zbyla řada. Co si dáme teď? Volal Luděk ze Znojma a říkal, že právě Sonička, jeho žena, se uzdravila po tom egyptském dobrodružství a že by jí chtěl zahrát a samozřejmě i všem motorkářům něco pěkného od Panoptika. Tak já doufám, že už blíží se den, kdy si Luďa se Soničkou skočí třeba na tuto písničku, která se jmenuje Sancho Panza.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: domat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
5: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se mě...

0: CZ.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firma na zážitky.
4: CZ.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
10: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
9: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
10: No, to by šlo.
9: www.kompresor

0: Tak jo, tak to byla vlastně letošní sklizeň od kapely Foo Fighters, jejich Window, Okýnko. A tady psal Lukáš Kolár, tak jsem před chvílí vybil rádio, tak ani nevím, jestli už si hrál, každopádně i tak díky. No, každopádně mi tady posílal Lukáš Kolár takovou šifrovanou zprávu, ale velice chutnou. Poslal mi dvě kuřátka na rožni a napsal mi k tomu, když je ten poslední krásný den, metal s rockerama. Tak já jsem viděl teda metal s kuřatama zatím, protože ten grill je samozřejmě železnej. Užijte si kuřátka, svoje dobrou chuť vám popřeju a prosil mě Lukáš něco od Landy, tak s tím budeme asi souhlasit všichni. Já myslím, že jsme tady neměli dlouho k píseň Ztracení hoši. Tak si pojďme dát Ztracené hochy a než se hoši ztratějí, tak je 18.47, pokud chcete zahrát dneska přednostně a najisto VIP píseň na přání po hodině 7. Vymýšlejte jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky situaci, v které byste ho chtěli opět načapat. No a tady už je Dan Lando.
1: Rok na přání. Rock Radio.

hoši ztracený. Ten dům si každej ve svým srdci postaví.

tak to byl Dan Landa, ztracený hoši. Já doufám, kdo se ztratil, že se hned naleznul. A já jsem zapomněl úplně říct, že ty škorpíky, který jsme hráli ještě před Foo Fighters, ty si tady taky objednal Marcel z Liberce, já jsem úplně zapomněl. A říkal, že právě jako na popud těm rychlým písním, tak bych chtěl pro všechny ploužily zahrát něco jemnějšího. Takže píseň When You Came Into My Life patřila Marcelovi a všem ploužilům. Teď už tady budou prasáci Steel Panthera, to bude jiná zase báseň. Party Like Tomorrow is the End of the World.

0: Tak ještě tam švihneme jedny fousáče z Easy Top, o který tady byl zájem, kdo mi to tady psal, jo, Jirka Mikan mailem, ahoj kapitáne, prosím, písničku vyvála z Vegas od fousáčů ze Easy Top, díky moc, Jirka M. z Podvíní. Prosím, prosím, Jirko, tady to máš.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: कितने बजे हैं? 7:01 दोपहर की शिफ्ट काटन चालो रॉक रेडियो लगाते हैं और बीयर पीने चलते हैं।
1: Přátelé, dnes jste slyšeli, kolik je hodin, minuta po sedmé, tak pro dnešek končíme odpolední, pouštíme Rock Radio a jde se na pivo. To bylo hindsky a tak nějak si to přál. Mirek Říha, který napsal, zdarec kapitáne, časové znamení, poprosím dnes v hindštině, že nás to s klukama na odpolední nebaví a už chceme jít na pivo. Tak takhle by se to taky dalo říct a já myslím, že když to takhle hezky, hindsky řeknete Mirku šéfovi, tak z vás bude tak vykulenej, že vás na to pivo pustí, anebo vás naopak třeba jako nechá změřit alkohol testrem, jestli už jste tam nebyli. Každopádně můžeš si na to něco přát, my si dáme Nirvanu a pečku Come As You Are a tím odšpuntujeme druhou půlku našeho roku na přání.

0: Přátelé, dneska to tam musíme nasmahnout, aby jsme stihli zahrát úplně všechno, co jsem nasliboval, jinak bych se úplně styděl cestou domů a to bych úplně nechtěl. Takže budeme hrát teďka Markovi Říhovi, který si za svoji hinčtinu a návrh na konec odpolední vysloužil od tří sester Vendu. Tak kluci, ať vám to skončí, protože všechno jednou skončí. No a užijte si zbytek své jistě kvalitní práce.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
2: Letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda

0: Chlapci s křížem na pláštích, tohle byly Powerwolf s peckou Killers with the Cross. Vy posloucháte rozjetou druhou půli našeho roku na přání a jdem hned na to. Další volal mi mladý plavčík Jiřík z Trutnova, který jel zrovna někam s mamkou Barčou. Jo, Strejdovi pro dárek. Tak doufám, že už Strejda dárek dostal, nebo že ho dostane brzo a že jste zakoupili přesně to, co jste si představovali. No a co bychom si měli prej dát, tak to jsou Queeni a Bohemian Rhapsody. Tak protože tuhle pecku notoricky známe asi, aspoň všichni posluchačové rock rádioví, jsme vzděláni v tomto směru, tak já jsem pro vás vybral tu slavnou živou verzi z Wembley 86, aby jsme si to užili pěkně zasirovat. Tenkrát měl přece Freddie Mercury něco s krkem a přesto to odvedl úplně perfektně. Pojďme si tohoto božského mistra poslechnout.
1: Rock rádio. Rock rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Sakra!
7: Moje záda.
8: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: pozvánka.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Medem s medem nezastavujem ku předu levá a tohleto, tamhleto, to byly Europe a Rock the Night a my si půjdeme dát zase nějakou pěknou českou píseň do uší. Volali mi kluci kamarádi z Francie, David s Páťou a říkali, že by pro rodiny jejich a pro všechny lidi dobré vůle chtěli nechat zahrát od Valda Gangu. Asi se mi stejská. Tak jo, milí pánové, já vám přeji bonsoir a au revoir a tady to máte, Valda Gang.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Kapely Velvet Revolver a Fall to Pieces. Kdo nebyl na koncertě téhle kapely, velice prohloupil a už to nikdy nezažije, protože Scott Weiland už nám dal navždy pápa, vynikající zpěvák téhle kapely a samozřejmě třeba kapely Stone Temple Pilots. Pro mě je opět jeden z nejzajímavějších hlasů vůbec rockové muziky. Každopádně každý máme jiný ucho a proto si půjdem dát pána samozřejmě vyššího, ano, pána Bruce Dickinsona. Tak, Hana Korvasová psala, nazdar kapitáne, zdravím vás všechny do Rock Rádia. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky od Bruce Dickinsona Tears of the Dragon pro nejvíc nejlepší fajn lidi a řidiče, co poslouchají, jste skvělí, díky, Hanka. Tak já doufám, že všem řidičům tato píseň Tears of the Dragon poslouží jako mantra, ochrání vás a vaše auto a dojedete domů v pořádku, aspoň to si přeje Hana Korvasová samozřejmě, taky já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis. Tak příjemnou cestou, příjemný poslech.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
1: Laminátovou.
0: A vodě odolnou.
1: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
0: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
0: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: 19 poctil svou přítomností princ temnoty, starý netopejr, čerta starýho Ozzy Osbourne a Perry Mason. Krásná práce, posuneme se dál, jsme už téměř ve finále našeho pořadu Rok na přání, ale ještě stihneme trochu muziky, nebojte se. Michal mi volal, že by chtěl pro svoji dcerku Magdalenku, který je dneska 7 let, no vidíš, tak to už máme starý, stejně starý děti. Ještě to tak můžem říct, že jo, v tomhle věku to je krásný, o těch holkách a o těch klucích. Tak Magdalenko, my bychom ti chtěli popřát tady za celý Rok rádio, jako vždycky nedělám v tom výjimky, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch. Já ti posílám takový strýcovský políbení na čelíčko. Užij si krásně narozeniny a taťka se mi svěřil, že prej strašně máš ráda Harleje. Tak, já ti od Harleju zahraju jednu velkou pravdu. Možná se potom pobavte o tom s tatínkem, jak to budeš mít ty, ale Harlejové zpívají, že hodný holky zlý kluky chtějí. No, tak si to proberte doma.
1: Rock Radio. Rock Radio.

Roxy Dynamit nás dovedla až do úplného finále našeho pořadu Rok na přání s písní You're Not Alone. Přátelé, nejste sami, je tu s vámi celý Rok Radio, a i když se musíme už pro dnešek rozloučit. Co si dáme závěrem, zase něco skočnějšího? Psal mi tady mailem Richard: ahoj na rokový pářník, sedíme si kousek od Vlašimi, ztraceni v nádherném remízku a glempujeme si tady u našeho vašeho rádia a přitom sledujeme poslední paprsky slunce, no to je parádní. No prostě romantika jako prase. A jestli nám budeš chtít zpříjemnit posezení, tak nám prosím zahraj od Clawfinger Do What I Say. Až se vrátíme do reality, tak snad lidi budou konečně dělat to, co jim řekneme. Zdravíme Richard a Radka. Richarde s rádiou, užijte si to, sluníčko už vám zapadlo, no a píseň Do What I Say vás určitě do reality vrátí, to se nebojím. S touto písní se s váma pro dnešek loučí a plodný večer vám přeje váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. No a budu se na vás těšit zítra opět tady po 18. hodině u Roku na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pí!

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Tak jak, plány máte? A na příští rok taky? Jestli ne, zaplním vám hned 3 víkendy. V minulém týdnu byly zveřejněny předběžné podoby závodních kalendářů na rok 2027 a za sebe můžu říct, že u mě dobrý tradiční termín z posledních let zůstal v plochodrážní markétě. Seriál Speedway Grand Prix se do Prahy vydá 29. května. Budu doufat, že opět s českým jezdcem mezi stálými účastníky. V Mostě na superbajcích bylo letos, no jestli ne úplně kosa, tak poněkud frišno. Co si budeme pod Krkonoší? Není začátek května úplně nejlepší termín. Takže pořadatelé uvítali, že se tam prestižní série, která bude v příští sezóně obohacena o nejednoho bývalého jezdce MotoGP, posunula na 4. až 6. červen. Jediné, co tuzemským fandům trochu kalí úsměv, je, že tam nepojedou sportbike. Hold, nemůžeme mít úplně všechno. Termín je ale luxusní. A to tež si myslí i pořadatelé v Brně, kde letos nebyla s ohledem na celou sezónu návštěvnost až tak špatná, ale že byla výrazně menší než loni, o tom žádná. Všichni se shodli na jednom. Brnu prostě vždy nejvíc slušel prázdninový termín a i Dorna to pochopila, zvláště po odpadnutí Balaton Parku. Nejprestižnější světová motocyklová soutěž tak na Masaryku v okruh dorazí mezi 16. a 18. červencem. Teď už jen počkat na termín Lokte a pak jen velké těšení.
0: Rock Radio. Motokeci.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: je slušná muzika.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
15: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
14: Co?
15: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
14: Skla prostroje.cz.
15: Specialista na skla pro pracovní stroje.
16: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou, Harlem 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.rozhlas.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík,

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: od srdce belabel.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pan Grác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je?
2: A?
1: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruží, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západu německého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západu německých soudruhů, vy tupci.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víš, neznáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať toho šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.